choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v předsíni a nakukuju, je tu někde Ivan?
1: Ahoj Ivane, ahoj.
2: Na zdáru, že jsem prsk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velké třeba pánvy, pajelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. To. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík. Dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany, zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat Uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posunout.

0: Každopádně může to udělat, najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
1: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková no. A to se bude smát.
1: Co bude dělat?
0: Ivan, chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to tě lituju, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
0: Protože, jo.
1: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho a mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Nemáš, tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne.
2: Na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale... Tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Takže
2: jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kde ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo je vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, mezi podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstrožím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat,

0: právníka profesora Vladimíra France.
1: My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
2: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl, také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
1: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
2: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
1: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
2: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž, a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtaď se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtaď je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.

0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. A tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ona v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže
1: to
3: fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přebytkem hospodařil v pololetí Olomoucký kraj. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Komentované prohlídky jsou dnes v kostele ve Staré Vodě na Libavé. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky v teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Celkové příjmy kraje letos do června byly 16 miliard 25 milionů korun, zatímco výdaje 14 miliard 32 miliony. Píše se ve zprávě o hospodaření Olomouckého kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. Děti v mateřských a základních školách od příštího roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony, počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči, a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: Samospráva Lipníku nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího, schválili to zastupitelé. Rekonstrukce památky je rozdělena do několika etap. V příštích letech přijde na řadu oprava věže, ochozů a portálů. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
3: Tak je to na těch starších památkách téměř všude, které ještě neprošly těma opravama, tak ten zub času se tam projevuje. A je to dlouhodobější záležitost, čili není to nic, že by se teď něco stalo, ale připravuje se to už dlouho a ten kostel určitě si tady tu opravu už zaslouží.
0: V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se o víkendu konají komentované prohlídky. Organizátoři je připravili v rámci Dnů evropského dědictví. Výklad vede mimo jiné správce poutního místa Aleš Tománek.
4: Každou celou hodinu budou specializované komentované prohlídky nejen o dějinách toho poutního místa a kostela ve Staré Vodě, ale také v kontextu vlastně s dílem Giovanni Pietra Tenkali, tedy famozního architekta rané barokní Moravy, který vyprojektoval nejenom Starou Vodu, ale také další stavby na celé vlastně Moravě.
0: Dnes se prohlídky konají od 10. do 18. hodiny, vstupné je dobrovolné. Sport. Čeští tenisté porazili v Davisově poháru Spojené státy americké 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. V Praze rozhodl Jiří Lehečka výhrou nad Tienem 6-3-7-5, když navázal na triumf Jakuba Menšíka. Ten zdolal Bena Sheltona 2-1. V 8. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v sobotu Olomouc B porazila Zlín B 3-1. Tabulku vede Artis Brno B, 2. Bčko Brněnské zbrojovky, 3. Frýdek Místek. Bčko Sigmy Olomouc 4. Uničov 7. a Hranice aktuálně 8.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16, slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kamion bourala skončil v příkopu u dálnice D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268,5 kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty po páté, 20. zářijové brzké nedělní ráno a víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teploty někde 8, někde 13 stupňů Celsia. V kalendáři ten 20. zářijový brzký ranní čas. A také případně v některých verzích Ljuboslav, někde Stach, někde Eustech. Hodně Herta, ale především je tam jméno Olek. Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc.

0: I love to laugh, tedy I love, mám ráda, smích, laugh. Takže taky to smání a úsměv. To byla angličtina, u nás tedy mám ráda tvůj smích, Jana Kratochvílová. Za chvilku jinak to nejde, Guardian Angel. 5:10, no ale teď je ten akorát správný čas, také dneska 20. září 2026 pro Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 20. září. Svátek má Oleg. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
4: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
3: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě největší Čech obsadil 72. místo.
5: Vítáme vás! Frank Lampert, my jsme se už neviděli.
3: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
6: Mami, ten hňuk mi dal do skřínky krysu.
7: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
8: Výborně, tak vy dva už se znáte.
3: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
9: Bojčík, hlaváč, backhand, go!
3: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes teplo a hlavně zpočátku asi bez deště, no ale ten týden asi deštivý bude, taky chladivý po ránu, za týden třeba místy kolem plus 3 noční ranní minima, ale pak se postupně má z přechodného ochlazení po většinu týdne zase oteplovat až třeba k 22 stupňům.
1: Počasí.
0: Dnes ještě ale vlastně tedy velké teplo, řekněme. Noc měla být s teplotami 12 až 8, polojasná, přechodně oblačná. Neděle jako taková v Olomouckém kraji přes den 21 až 25 stupňů, ráno a dopoledne slunečno, během dne od západu a severozápadu nasouvající oblačnost, později večer se na většině území našeho regionu přidají přehánky nebo občasný déšť. No ale zítra maxima tak do 16-17, předtím 11 až 7 v noci. Polojasno až oblačno, zejména odpoledne, potom v pondělí lokální přehánky. No a tak se tak dívám, 17-18, maximálně někdy i 16 přes den a občas také piktogram kapek, kapiček, srážek v tom následujícím týdnu, ale postupně se má jednak v noci tedy ochladit k té plus trojce, ale zase naopak oteplovat přes den, tedy v úzovkách, tak k té 21 v závěru toho týdenního výhledu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
3: Já si přádem na bezpěla, pořád stejná přísaha.
4: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jsme, jsme, Petr, naď aj tak jsme. A nebo za chvilinku žádný strach. A teď to propojíme a nech brouka žít, Martine.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt lesknáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Varušková snídaně, brzká 20. zářivá nedělní, za pár okamžiků v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. A teď Radio Star, krátké ranní zprávy, Jiří Kořínek.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Počet obyvatel regionu v prvním pololetí klesl o 967 na 630 513, zemřelo víc lidí, než se narodilo, informoval Český statistický úřad. Hejtmanství chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích příští rok, na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo. Boršice na Uhersko-Hradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec s necelými 2200 obyvateli uspěla díky rozvoji obce, práci s mládeží i podpoře místních tradic. Navštěvníci Prostějovského muzea si můžou na recepci koupit nové upomínkové předměty. Patří mezi ně pohlednice, zrcátko, taky 4 magnety s motivy, které souvisí s Prostějovem. Ze sportu. Ve čtvrtém kole první hokejové ligy v sobotu Přerov porazil Třebíč 5-2, v tabulce na čtvrtém místě, vede Bčko Pardubic před Vsetínem a třetím Kolínem. Počasí na střední Moravě, dnes bude zpočátku jasno, během dne oblačno, večer čekejte déšť a přeháňky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kamion bourala skončil v příkopu u dálnice D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268,5 kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se pojďme toulat, taková rozhlasová toulavá kamera, nebo spíš mikrofon nás zavede možná i na snídani. V 5.38 už 150 let jsou Loštice centrem výroby známých olomouckých tvarušků. Výročí si tam v sobotu připomněli návštěvníci tvaruškových dožínek. Společně se zástupci města i výrobny tvarušků uložili do země časovou kapsli, asi voňavou, pochutnali si taky na tvaruškových specialitách a podívat se mohli zdarma i do muzea tohoto tradičního zrajícího dobrého syrapu.
1: Takže vezmeme takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do kuličky a tu potom dáme do tady této klapačky, do této formy.
2: Paní Jana z Loštického muzea tvarušku ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
1: A vznikne nám tvaružek, který vlastně se touto technikou vyráběl počátkem 20. století.
2: Takhle už se ale nevyrábí, teď to vypadá asi jinak.
1: V tuto chvíli se to takhle nevyrábí, v tuto chvíli to vyrábí prostě stroj, ale máme velký podíl ruční práce, protože tvarušky se ručně balí i v dnešní době.
2: Vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
3: Můžu si vzít rukavice? Jo. Takže tohle je první fáze.
1: Tvarušky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
3: Je to určitě pro nás zajímavé, rádi si hráme, rádi se na nich pochutnáme, takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé, takže nás to zajímají s dětma, přijeli jsme tak ze zajímavosti.
2: Do historie loštické výrobny můžou lidé v muzeu nahlédnout také prostřednictvím krátkého filmu. A že jsou tvarušky oblíbené nejen v okolí Olomouce, potvrzuje jedna z návštěvnic.
4: Jiřina Kosejková, Děčín. Jdeme nakoupit cirečky a podívat se, jak to vlastně všechno vzniklo, protože to ani nevíme, ač už nám je 70 let.
2: Cirečky, respektive tvarušky, tady ano. U nás. Máte ráda?
4: Ano, velice. Celá rodina a mám prý přivést aspoň kilo. Říkal syn i všichni příbuzní.
2: Výroba tvarušků začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Jeho syn Alois pak vybudoval největší tvaruškářský podnik Rakousko-Uherska. Z Loštic Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Za minutku bude 3:45, 20. září, nedělní dobré ráno.
1: Počasí.
0: A někde může být docela chladno, ale ono od zítřka hlavně ta studená fronta i se srážkami, i s ochlazením přijde, tak do 17-18 stupňů po většinu týdne, ale na konci toho týdenního výhledu se zase rýsuje lehké oteplování vstříc babímu letu. Dnes ale ještě 21 až 25 stupňů ráno a dopoledne většinou slunečno. Během dne potom v našem kraji od severozápadu přibývající mračna, později večer se na většině území přidají dneska přehánky nebo občasný déšť. Zítra tedy teploty, ještě tady předtím 11 až 7 noční hodnoty a zítra přes den 13 až 17. Polojasno až oblačno, zejména odpoledne s lokální přehánkou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Dunové, dnes tedy Stivínové, Alice Springs. No a ještě jedna o lásce od Michala Davida po 90. teď 80. léta. No to je doslova krásný ploužák, kotlíkové dotace, sklizeň chmelem na Přerovsku, anebo taky street art v Přerově, zkrátka telegrafická. A rozvykládáme to. Rozebereme aspoň krátce stručně zpravodajsky v nejbližších zprávách zhruba za 10 minut v 6 hodin.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je Tina, včera měla svátek nikoliv Zina, ale Zeta, dneska Olek a toto je prosím kapela Projektil a Brána zdobená. A teď máme 5.56. 20. zářijový brzký ranní čas. Mohla ono za chvilinku vysvětne, vyleze, vykoukne a bude to.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Domácnosti v regionu dostali na výměnu kotlů už 938 milionů korun. Nahané končí sklizeň chmele, výnosy jsou letos podprůměrné. Prostějovské muzeum nabízí návštěvníkům nové upomínkové předměty. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Do konce letošního roku má ještě dalších 255 žadatelů dostat 34 milionů, celková dotace tak bude 972 miliony korun, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Dotace na výměnu kotlů byly financovány převážně z evropských fondů prostřednictvím operačního programu zaměřeného na životní prostředí. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho. Pokračuje Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarů.
5: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
4: Na Zítce na třídě 17. listopadu v Přerově přibyly další podobizny slavných osobností města. Street artový výtvarník Michal Filák na ně přimaloval například skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta a mistra světa ve hře na foukací harmoniku. Navštěvníci Prostějovského muzea si můžou na recepci koupit nové upomínkové předměty. Patří mezi ně pohlednice, zrcátko, taky 4 magnety s motivy, které souvisí s Prostějovem, pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
6: Jeden je s reklamou na firmu Aloise Sitaře, vlastní výroba velocipédů v Prostějově. Druhý je taková upoutávka na domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. A potom tady máme dvě magnetky s obrazy od Miloše Libry, zákoutí Prostějova z roku 1953 a od Antoše Frolky, děvče v Turkyňovém poli.
0: Sport.
4: Přerovští hokejisté v pátém kole Maxaligy vyhráli na domácím ledě nad Třebíčí 5-2. Třemi body se blízkli útočníci první formace Daniel Minister s bilancí 1+2 a Petr Mrázek se dvěma góly a jednou asistencí. Třebíč ale byla aktivnější při střelbě, i proto Mrázek vyzdvihl také výkon brankáře Michála Schnatingera.
7: Třebíč měl strašně moc šanci, Šnaty nás podržel neskutečně v těch důležitých chvílích a zaplať pámbu, potom jsme tam dali my ty góly a bereme 3 body, takže super. Nevyvedli se nám přesilovky, kde měl soupeř možná víc šanci než my, což se nesmí stávat a díky Šnatymu, že nás podržel.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Odstraňování následků havárie kamionu do příkopu u D35 pokračuje na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268,5 kilometrem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Probouzecí od Michala Tučného, anebo potom taky jeden rock'n'roll, Kiki D a Altona Johna. No a pohled také třeba do novin starých 100 let. Bude armáda, bude zbrojení, historie se opakuje. Také ale třeba na hokej určitě do 7 hodiny zavítáme, a to na ten Jestřábský s novým kapitánem. No a teď máme 5 minut po 6, pěkně zdravíme a za chvilku opravdu vyjde slunce a bude krásný nedělní den. A dnes ještě vlastně poslední teplý v následujícím týdnu.

0: Když jsi byl down, já byla clown, tak to je angličtina, ta je pěkná, taky se dokáže hrát se slovy 6 hodin 12 minut 20. září 2026.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Nové hodnosti československé armády se měly začít používat od ledna 1927. V novinách starých 100 let se objevily podrobnosti, které nám teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc přiblíží Dita Vojnarová.
2: Důvod změny? Ježto dosavadní zařazení všech rotmistrů do jedné kategorie nevyhovovalo, byly zřízeny dvě nové hodnosti pro rotmistry z povolání. Takže měl být nově první stupeň rotmistr, odznak, kterému se také někdy říkalo velká pecka, jeden stříbrný osmihran, druhý štábní rotmistr, dva osmihrany a třetí praporčík, tři osmihrany. Odznaky těchto hodností se měly připevnit na nárameník, na pásku barvy zbraní. Už v září 1926 se psalo o tom, že pokud se neobjeví nějaké technické překážky, budou nové hodnosti zavedeny do praxe na začátku příštího roku, tedy 1927. Dodejme ještě, že k zásadní změně vzhledu, tedy výměně za trojcípé hvězdy, došlo až v pozdější reformě, v říjnu roku 1937.

0: 6 hodin, 16 a půl minuty.
1: Počasí.
0: Ale 16 na teploměru asi spíše ne, někde pod 10, někde i k 7 stupňům Celsia. Nejčastěji tak 11, 12, tady nám ulpělo něco v Javorníku, možná tam 17,5 mají, ale možná to tam tak jenom zůstalo a ulpělo. No a do 17 stupňů Celsia máme třeba očekávat teploty zítra. U nás v kraji polojasná oblačnost, zejména odpoledne i lokální přeháníka. Ještě pozítří tak do 16 stupňů Celsia, předtím i chladnější noci 9 až 5, anebo noc na zítřek 11 až 7 stupňů Celsia. Ale ještě předtím dnes, asi jste zaslechli, ještě krásný letní den, tedy co se teplot týká, máme očekávat až 25. Ráno a dopoledne slunečno, během dne od severozápadu přibývající mračna a později na večer. Dnes na většině území mohou přijít přehánky nebo občasný déšť, ale v týdenním horizontu tak ty teploty do 16-17, dneska ještě až 25.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

0: Ročkové chutě už jsme tu dělali a ještě budeme v reportáži z loštických dožínek a tvaruškových hodů. Kdybyste měli ovšem třeba na výběr mezi pečeným kolínkem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu a hlavně, co byste vybrali svým potomkům? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnávali? To budou muset dodržovat školní jídelny na nastudování a zavedení nového spotřebního koše. Mají poslední přípravný rok. Naše reportérka se proto v tomto týdnu vydala do jedné ze školních jídelen.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazalkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazalkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakou přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už se nedá déšť vydržet. I o dešti ještě řeč určitě bude v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, možná i v následující předpovědi počasí. Krátké zprávy, Jiří Kořínek.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Hospodaření Olomouckého kraje v prvním pololetí letošního roku skončilo zhruba 2miliardovým přebytkem. Celkové příjmy kraje letos do června byly 16 miliard 25 milionů, zatímco výdaje 14 miliard 32 miliony korun. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony, počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Lipník nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího. Schválili to tamní zastupitelé. V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se konají komentované prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví. Dnes od 10 do 18 hodin vstupné je dobrovolné. Ze sportu. V 9. kole první fotbalové ligy v sobotu Pardubice porazili Bohemians 1905 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovku Brno 2-0, Artis Brno remizoval s Libercem 0-0 a Slovácko s Ostravou 2-2. Tabulku vede Slavia před Libercem a třetí Mladou Boleslaví. Sigma Olomouc je čtvrtá. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku jasno, během dne oblačno, večer čekejte déšť a přeháňky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odstraňování následků havárie kamionu do příkopu pokračuje u dálnice D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268,5 kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Jakou hokejovou techniku prostějovští Jestřáby zvolili pro souboj s technikou Brno. Nejenom o tom, už za chvíli v hokejovém příspěvku.

0: Jestřá výsiva, ale také kapitán a technika, jak na techniku, tedy i o tom ve zkratce a teď podrobněji v 6.39 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Hokejisté klubu LHK Jestřáby Prostějov zahájili novou sezonu druhé hokejové ligy poklidným vítězstvím 4-0 nad technikou Brno. Na ledě u toho byl i nový kapitán Vít Jonák, který se na Hanou přesunul ze Vsetína, tedy ze soutěže, která je o patro výše. Na Valašsku se přitom neloučil úplně v dobrém a konec po 7 sezónách, z nich v 5 byl kapitánem, přišel poměrně nečekaně.
1: To oznámení toho konce přišlo docela dost pozdě. V tu chvíli spoustu týmů v té první lize už mělo soupisky plný a rozpočty prostě už taky naplněný. Nějaký týmy se tam řešily, že bylo to o nějakém stavu, že jestli počkám, ale ne úplně ty týmy, nebo by měli cíl prostě úplně jako hrát v špičku té první ligy, a já potom, když jsem si to zvažoval, tak jsem si říkal, že chci o něco hrát a abych v sobě měl prostě ten náboj, tu vášeň, něco vyhrát zase, protože člověk dělá sport, protože chce vyhrávat, a tady je tým složený na to, aby ten úspěch udělal.
2: Vysvětluje Vít Jonák, majitel více než 150 extraligových a více než 700 prvoligových startů, proč se rozhodl o přechod o soutěž níže. Trenér Prostějova Miloš Říha ale moc dobře ví, jakého hráče do týmu získal.
3: S Vítěm jsem byl v kontaktu, když jsem se dozvěděl, že ve Vsetíně skončí. Měl nabídky nějaký z Maxa ligy, asi. Myslím, že o něj stála poruba a já jsem osobně usiloval maximálně o to, aby byl tady. Jsem rád, že se to podařilo. Pracuje dobře, víme, jaký je to typ hráče, že to bude soubojový hráč a tvrdý hráč a lídr, proto tady je. Není tady na tvoření hry nebo tohle. Žijeme mu roli, na kterou je zvyklý. Co se týče kapitána, dali jsme to o kabině, zvolili si ho oni, vyhrál jako s větší převahou.
1: Pravdě jsem to jako nečekal a nějak jsem to netěšil tohleto, že bych se stavil do nějaký pozice, ale děkuju kabině, že to takhle jako cítila, a je to pro mě čest a zároveň odpovědnost tady být v čele toho týmu a táhnout ho nebo usměrnovat k nějakým úspěchu.
2: Okomentoval Jonák to, že i jakožto nově příchozího hráče si ho spoluhráči zvolili jako kapitána. Ostatně tuto roli zastával i ve svých bývalých angažmá a auru lídra bez pochyby má. A zmíněným úspěchem, za který by chtěl 35-letý útočník tým dotáhnout, je jednoznačně postup zpět do Maxaligy, o který Jestřáby budou bojovat nejvíce s Porubou.
1: Cíl je jasný, to víme všichni a víme taky, že jsou tady na to v té lize dva týmy, které o to stojí, jo? A bude to samozřejmě boj a každý ten zápas, co nás čeká, ty základní části, tak musíme brát prostě jako nějakou přípravu a na to prostě vyvrcholení té sezony. No,
3: cíle je jednoznačné, jako letos to řeknu jednoznačně, musíme postoupit, ať kdybychom měli udělat cokoliv.
2: Podpořil slova nového prostějovského kapitána Víta Jonáka trenér a sportovní manažer Miloš Říha. Jestřáby proto v sobotu udělali první malý krok, když v úvodním kole soutěže porazili techniku Brno pohodlně 4-0. Cesta za případným postupem, který Hanákům loni utekl o jediný vyhraný zápas, bude ale ještě velmi dlouhá. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45, je 20. září.
1: Počasí.
0: Zajímavý, no chladný, jak co do nocí, rán, tak i vlastně těch dnů bude ten následující týden, ale proto si ještě užijeme neděle. Tak jak, nám ji vylíčí, vymaluje krásně Tomáš Ostrožlík. Pěkně zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu a na regionální předpovědní pracoviště. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Jaké to ráno je a jak hezký bude ten nedělní den?
2: Ráno vypadá celkem pozitivně, na obloze je polojasno, na severu může být oblačnost zvětšená, ale zatím je beze srážek, teploty jsou od 8 do 11 stupňů, na horách je podobná teplota a vítr je zatím slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký bude vývoj?
2: Očekáváme od západu postupné přibývání oblačnosti, ale dopoledne bude většinou slunečno, jenom na severu tam oblačnost bude přibývat rychleji a později odpoledne k večeru se právě v oblasti Jeseníku může vyskytnout již první přeháňka, ale více srážek potom bude až v první polovině noci. Dnes teploty ještě vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16 a vítr postupně zesílí na mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Pokud jde o tu noc, tak tam bude přecházet studená fronta. Očekáváme v první polovině noci zataženo déšť nebo přeháňky. V druhé polovině noci od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do rána klesnou na 11 až 7 stupňů, na severu v údolích může být až 5 a vítr ten bude na frontě zpočátku čerstvý severozápadní, ale postupně bude jenom mírný, stále severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No a to pondělí už s teplotami tedy docela...
2: Pondělí bude chladnější, ano, za studenou frontou k nám bude proudit studený vzduch. Očekáváme, že bude proměnlivá oblačnost a zejména dopoledne se budou vyskytovat místní přeháňky, více jich bude na severu a v Jeseníkách. Tam mohou být přeháňky četnější, také vítr mírný severozápadní, přechodně až čerstvý, 4 až 8 metrů za sekundu. A teploty zpočátku budou kolem 13 stupňů, odpoledne, kdy bude přeháněk ubývat, mohou být až do 17, ale na horách bude chladno 6 až 10 stupňů, takže to bude už takový ryze podzimní den.
0: Tak moc děkujeme, přesto ať se daří, ať jsou hezké podzimní, mějte se moc hezky, díky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
5: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Houston.
1: Dobře, že posloucháte také za necelých 10 minut 7 hodin Český rozhlas Olomouc a měli bychom tady něco pro všechny, kdo to třeba naplánují a nebo mají blíž do Litomyšle. Ano, i odsud, anebo tímto směrem posluchače máme, tak i pro ně občas třeba můžeme mít nějaký dáreček ve Smetanově domě a litomyšliští budou vědět, to je nádherné prostředí, to je nádherný kulturní stánek. Tam vystoupí a pozor, v říjnu v půlce měsíce 15.10. v 19 hodin v Litomyšli ve Smetanově domě šansonierka Sedy Tobias. Tam má mimochodem písničku o tom, že jeseň je na draka, to kdyby se třeba ten podzim ještě nějak zvrtnul, tak je písničku Ráno, anebo písničku Na hotelu v Olomouci. Uvidíme, co zaspívá na jeseň 15.10. v Litomyšli v 19 hodin. Kdo byste to měli blíž, anebo byste si ještě na ten říjen chtěli naplánovat cestu, vstupenky jsou moc zajímavé, hodnotné a Sedy Tobias a její projev, její šancony stojí za to. Tak pokud byste chtěli, pozor, v Litomyšli ve Smetanově domě a pozor, v říjnu 15. v 19 hodin Sedy Tobias.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Na říjen do Litomyšle, do krásného Smetanova domu, na Sedy Tobias nabízíme dvě vstupenky a pokud byste chtěli a pokud to třeba nemáte daleko a blíže zrovna třeba do Litomyšle, tak se můžete klidně ozvat v následujících chvílích.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obyvatel regionu ubylo v Lošticích si připomněli 150. výročí zahájení výroby olomouckých tvarůžků. V Prostějově můžete vyrazit na piknik ve smetanových sadech. Vyprošťování havarovaného kamionu částečně omezuje provoz na dálnici D35 ve směru na Mohelnici více v zelené vlně. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Počet obyvatel Olomouckého kraje v prvním pololetí klesl o 967 na 630 513. Zemřelo víc lidí, než se narodilo, stěhování přirozený úbytek počtu obyvatel nenahradilo, informoval Český statistický úřad. Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal více než 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, to zhruba polovinu méně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezona, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného hlášení jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze státního zdravotního ústavu.
3: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
2: Olomoucké tvarůžky se vyrábí už 150 let. Výročí si v sobotu připomněli návštěvníci tvarůžkových dožínek v Lošticích na Šumpersku. Mohli tam třeba zadarmo navštívit Muzeum olomouckých tvarůžků.
4: Vememe takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do kuličky.
5: Paní Jana z Loštického muzea tvarůžků ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
6: Můžeš vzít rukavice? Jo. Takže tohle je první fáze.
4: Tvarůžky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
5: A vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
6: Rádi se jíráme, takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé.
5: Výroba tvarůžků začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Z Loštic Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Smetanovy sady v Prostějově budou hostit dnes od 9 hodin akci s názvem Prostě piknik. Na programu jsou společná cvičení nebo loutkové představení pro děti. Pokračuje mluvčí radnice Jana Gáborová.
7: Návštěvníci se mohou těšit na pohodové dopoledne, které spojí dobré jídlo, zábavu a především příležitost setkat se s rodinou, přáteli, sousedy i dalšími Prostějovany. Na své si ale přijdou také děti. Připraveny budou hry, soutěže, skákací hrad a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabáta pro dospělé a potom protahovací cvičení pro děti.
0: Sport.
2: Šumperští hokejisté vstoupili do nové sezony druhé ligy porážkou. Na vlastním ledě podlehli nováčkovi soutěže. S týmem SK Prostějov 1913 prohráli 0-1. Jedinou branku zaznamenal útočník Matyáš Budina. Kouč Šumperka Tomáš Sedlák byl nespokojený, ale vyzdvihl sílu soupeře.
8: Nebylo to ono, ale my jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. A ten soupeř je hrozně moc kvalitní. Jako koukněte se na ty jmenovky a na ten jejich pohyb a 4-5 a my jsme měli 3, protože nemáme teďka tolik hráčů. Oni měli fantastický pohyb a když má někdo fantastický pohyb, tak teď jako mají šance a my jsme ty šance neměli.
2: Ve stejné soutěži hokejisté LHK Jestřáby prostě vyhráli nad technikou Brno 4-0.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu je výrazně omezena doprava na dálnici D35 na obchvatu Olomouce za 268. kilometrem. Bude to až do 7:30, dopravu tam řídí policisté, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Nejen pro hokejisty a jejich fanoušky, ještě taky písnička pozbuzovací od Helenky Vondráčkové. No a na cesty se ještě vydáme, jízda v levém pruhu se sníženou rychlostí, tématem dnešního řidičského okénka, řidičské abecedy po celé září v Českém rozhlase Olomouc, zářijové pranostiky i vzpomínky, plak na nedělo po 7:30. No a za chvilinku ještě něco k těm tvaruškům. Drobné chmelové šištice, ale málo hořkých látek. Pěstitelé na Hané letošní sklizeň hodnotí jako podprůměrnou chmelou. Neprospělo dlouhodobé horko ani nedostatek vláhy. Teď možná do zahrádek ano, ale tomu chmelu už ne. Někde museli sklizeň kvůli suchu dokonce na čas přerušovat. Podrobnosti také z chmelnic už za chvíli.

0: 4 minuty budeme mít 7:45, probudilo se slunce, zatím možná spíš nesměle, ale zasvítí a ještě ty teploty vytáhne před ochlazením, před frontou a také možná před deštivějším týdnem, ne snad nějak vytrvale, ale za chvilinku naznačíme v předpovědích počasí. Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. No, zapršelo pozdě, ale přece v regionu končí sklizeň chmele a zemědělci z výsledky letos spokojení příliš nejsou. Tedy on na druhou stranu ten loňský výnos byl skvělý. Šišky jsou letos menší, než by měly být, obsahují také méně lupulínu, tedy hořkých látek, důležitých pro výrobu piva. Pěstitelům během vegetace komplikovaly práci vysoké teploty a sucho. Například v Želatovicích na Přerovsku museli kvůli nepříznivému počasí sklizeň i na čas přerušit. Podprůměrnou úrodu očekává také největší moravský pěstitel chmele v Kokorách. Tam odhadují výnos o 20 až 25% nižší než v běžném roce.
1: Na lavičce u plotu na Česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila.
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Hnilica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly nějaký negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, je tam velice, jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulínu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Pojďme se podívat.
5: No, to v podstatě ani asi už nedozraje, to by mělo být delší ty hlávky, v podstatě uzavřený, neměl by být takový měkký a hold, je to malý letos.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ne, čas si nedá poručit ani poroučet. Il Templo non sente regioni 717, tak takhle to prý nějak zní v češtině. A tohle byla italština, tohle byla Eros Ramazzotti.
1: Počasí.
0: 7.17 a zítra do 17 stupňů Celsia, ale dneska panečku pomalu o 10 stupňů víc, no tak do 25 maximálně, ale ještě opravdu letní den a hlavně zpočátku i slunečno. Teď to tak nemusí vypadat, možná vyšší oblačnost, ale během dne opravdu se má vyjasnit postupně, ale k večeru a pak na noc a na zítřek spíš naopak zatáhnout, čili užívat do syta. Teplot také ty dneska ještě stihnou prý opravdu vystoupat k těm 25 stupňům Celsiovým. V noci ale 11 až 7 stupňů Celsia a během pondělka v olomouckém regionu větrno a v severovýchodní polovině území taky tedy deštivo. Teploty zítra do 16-17 stupňů Celsia. Dost podobně taky třeba v úterý. A úplně v závěru týdenního výhledu je zase postupné oteplování. Za týden možná ke 22.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: taky fajn jezdí třeba za zvuku kapely Gentour Janka Ledeckého v 7.22. 20. září ráno v neděli. Šťastné cesty, šťastné návraty a osvěžení pravidel silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji nejen v září. Až do konce tohoto měsíce vám každý den v Českém rozhlase Olmouc nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které se docela často chybuje. Povězme si dnes tedy něco, tedy konkrétně s Václavem Drážkem z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu, o jízdě v levém pruhu mimo obec.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného? Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: To jsou situace vychytávky. Zítra si povíme o tom konečně, jak správně a ideálně vůbec tedy používat blinkry, změny, směru jízdy, jejich signalizaci. No a teď ještě do bod mi teče, v kapse jenom díra a krabička sirek v kapse. Teď také s Daliborem Jandou. Hezké dobré ráno přejeme.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: vstávání do 20. zářijového rána, do nedělního a zřejmě krásného dne. No a teď s čerstvými zprávami Jiří Kořínek.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Počet obyvatel regionu v prvním pololetí klesl o 967 na 630 513. Zemřelo víc lidí, než se narodilo, informoval Český statistický úřad. Hejtmanství chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo. Boršice na Uhersko-Hradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec s necelými 2200 obyvateli uspěla díky rozvoji obce, práci s mládeží i podpoře místních tradic. Návštěvníci Prostějovského muzea si můžou na recepci koupit nové upomínkové předměty. Patří mezi ně pohlednice, zrcátko a 4 magnety s motivy, které souvisí s Prostějovem. Ze sportu. Ve čtvrtém kole Interligy házenkářek v sobotu Dunajská Sterda porazila Olomouc 43-26 a dál vede tabulku. Před Michalovcemi a třetím Mostem Olomouc je 9. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku jasno, během dne oblačno, večer čekejte déšť a přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vyprošťování havarovaného kamionu pokračuje na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín za 268. kilometrem. Dopravu tam řídí policisté, počítejte se zdržením. Podle informací na stránkách Policie České republiky by tam práce měly pokračovat až do 9:30. Krávy jdou po silnici mezi obcemi Sedm dvorů Hraničné Petrovice na Olomoucku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to říct, plknout dnes v nedělo na zářu. Stréček Křoupal. Matějo.
1: Přešlo září, už 9. měsíc roku. Pamatuju si ze školy, že kolem 23. září začíná na severní polokouli podzemní rovnodennost. Den je stejně dlouhý ta jak noc a každý ráno ho on jako minutko obévá. V sadech a zahradách dozrávají jabka, hrošky, kadlátky. Také se češe chmel a vinná réva se pěkně vyhřívá na slonečko. Říká se, že teplo a slonko v září, dobře se ovoco a víno daří. Kopou se zemáky, kde jsou ty časy, kdy jsme napolo dělali ohně ze soché natě a opíkali erteple. Dnes pečou v plynové troubě americké brambory. U nás na Moravě a v Čechách se odehrávají v září sklizňové slavnosti. Dožínke, vinobraní, dočesná, ve Vizovicách trnkobraní nebo v jižních Čechách typická slavnost konopická. Jedna pranosteka říká, že podzem na strakaté kobele jezdí a také, že září na líto jde stáří. Já, nejenom na líto. 28. září je svatýho Václava, patrona země české. V době ještě donedávna minulé se v hornatých krajích na Václava sváděl dobytek z hor, z letních pastvín do dědínek přezemování. Do hor přecházela zima, první přímrazky a sníh. Také máme poslední možnost včel nachystat topení na zimu, aby nás nezaskočil mráz a sníh už v listopadu. Naštípada poskloze dřevo do drvárky a jdeme sbírat kadlátky. Slivovička se v země bude také hodit. Teď vnitřní vytápění je ekologický 100x víc jak solární panely. A ozvele se v září hrom, bude v země zaváté každé strom. Tož, lidi milí, ožijete si v září hlavně slonečka, teď to je nejkrásnější měsíc celého podzemko.
0: A tož aj šlihovice dobrá na zemo, snad se něco orodilo. Středa 23. září po 6. hodině ráno, letos podzimní rovnodennost. Stréček Křoupal a podzemní plk. No a odpoledne ten další plk, tentokrát špórování, jak se dřív špórovalo, šetřelo vodou. Odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, také plk na neděli.

0: ranní modlitba, že by něco o pánovi Ježíšovi Jesus He Knows Me. To je tedy spíš o prodejcích víry v televizi, v show v Americe. Jesus He Knows Me. Jsme kamarádi. Kapela Genesis.
1: Počasí.
0: 7:45 20. září a v následujícím týdnu vlastně můžeme to vzít od neděle. Pár kapek, v pondělí pár kapek, pak ale bez kapek v úterý, bez kapek ve středu, zase nějaká ta kapka v piktogramu na čtvrtek, na pátek, ale sobota, neděle bez těch kapiček, bez srážek. No a zhruba tedy od pátku, soboty a pak ještě v neděli za týden oteplování tak ke 22, 20 stupňům, ale oproti dnešku je to vlastně ochlazení. Dneska bude až 25, ale od zítřka se zase tedy do toho pátku ochladí tak na 16, 17 denních maximálních. Dnes hlavně z počátku, myslím, vydařený, hezký až slunečný den, ráno dopoledne slunečno, během dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti, později večer se na většině území přidají přeháňky, občasný dešť a stihneme vyšplhat až k 25 ještě dnes. Noci ale klesnout k 11 až 7, ale budou i chladnější, třeba za ten týden, až zase budou postupně stoupat denní hodnoty, tak ale v noci prý můžeme očekávat i 3-4 stupně Celsia. Ale zítra přes den už hlášených a vyzvaných zhruba 13 až 17 a to bude asi nejčastější hodnota v tom následujícím týdnu. Takže dnešek ještě hodně teplý.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemků rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pojďme se ještě podívat s mikrofonem, tentokrát za sportem, za hokejem a taky za lehkými personálními přesuny. Hokejisté klubu LHK Jestřáby Prostějov zahájili novou sezonu druhé ligy vítězstvím 4-0 nad Technikou Brno na ledě. U toho byl i nový kapitán Vít Jonák, ten se nahanou přesunul ze Vsetína, tedy z vyšší soutěže. Na Valašsku se přitom neloučil úplně v dobrém a konec po 7 sezónách, z nich v 5 byl kapitánem, přišel Jakub Konec nečekaný.
1: To oznámení toho konce přišlo docela dost pozdě. V tu chvíli spoustu týmů v té první lize už mělo soupisky plný a rozpočty prostě už taky naplněný. Nějaký týmy se tam řešili, že bylo to o nějakém stavu, že jestli počkám, ale ne úplně ty týmy nebo by měli cíl prostě úplně jako hrát v špičku té první ligy. A já potom, když jsem to zvažoval, tak jsem si říkal v špičku té první ligy a já potom, když jsem to zvažoval, tak jsem si říkal, že chci o něco hrát a abych v sobě měl prostě ten náboj, tu vášeň něco vyhrát zase, protože člověk dělá sport, protože chce vyhrávat a tady je tým složený na to, aby ten úspěch udělal.
2: Vysvětluje Vít Jonák, majitel více než 150 extraligových a více než 700 prvoligových startů, proč se rozhodl o přechod o soutěž níže. Trenér Prostějova Miloš Říha ale moc dobře ví, jakého hráče do týmu získal.
3: S Vítěm jsem byl v kontaktu, když jsem se dozvěděl, že ve Vsetíně skončí. Měl nabídky nějaký z Maxa ligy, asi. Myslím, že o něj stála poruba a já jsem osobně usiloval maximálně o to, aby byl tady. Jsem rád, že se to podařilo. Pracuje dobře, víme, jaký je to typ hráče, že to bude soubojový hráč a tvrdý hráč a lídr, proto tady je. Není tady na tvoření hry nebo tohle. Žijeme mu roli, na kterou je zvyklý. Co se týče kapitána, dali jsme to o kabině, zvolili si ho oni, vyhrál jako s větší převahou.
1: Opravdu jsem to jako nečekal a nějak jsem to netěšil tohleto, že bych se stavil do nějaký pozice, ale děkuju kabině, že to takhle jako cítila a je to pro mě čest a zároveň odpovědnost tady být v čele toho týmu a táhnout ho nebo usměrnovat k nějakým úspěchu.
2: Okomentoval Jonák to, že i jakožto nově příchozího hráče si ho spoluhráči zvolili jako kapitána. Ostatně tuto roli zastával i ve svých bývalých angažmá a auru lídra bez pochyby má. A zmíněným úspěchem, za který by chtěl 35-letý útočník tým dotáhnout, je jednoznačně postup zpět do Maxaligy, o který Jestřáby budou bojovat nejvíce s Porubou.
1: Cíl je jasný, to víme všichni a víme taky, že jsou tady na to v té lize dva týmy, které o to stojí, jo? A bude to samozřejmě boj a každý ten zápas, co nás čeká, ty základní části, tak musíme brát prostě jako nějakou přípravu a na to prostě vyvrcholení té sezony. No,
3: cíl je jednoznačný, letos to řeknu jednoznačně, musíme postoupit, ať kdybychom měli udělat cokoliv.
2: Podpořil slova nového prostějovského kapitána Víta Jonáka trenér a sportovní manažer Miloš Říha. Jestřáby proto v sobotu udělali první malý krok, když v úvodním kole soutěže porazili Techniku Brno pohodlně 4-0. Cesta za případným postupem, který Hanákům loni utekl o jediný vyhraný zápas, bude ale ještě velmi dlouhá. Z Prostějova Adam Kodét, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hejtmanství chce podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Na Moravě končí sklizeň chmele, úroda je podle pěstitelů podprůměrná. Největší literární festival pro děti a rodiče Děti čtete nabídne 30 akcí v 5 městech, včetně Olomouce. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, oživení nevyužívaných objektů, bourání starých budov i výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Pěstitelé z Hané dokončují sklizeň chmele. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
2: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
3: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
2: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
3: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
4: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
3: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Interaktivní tabule a stoly s monitory i klávesnicemi jsou součástí zmodernizované učebny jazyků a informatiky v základní škole v Žulové na Jesenicku. Její zástupci si od ní slibují vylepšení výuky. Pokračuje učitel informatiky a angličtiny Petr Gažo.
5: Nejenom jak kdyby z pohledu jazyků, ale i z pohledu informatiky máme víc možností. Můžeme diferenciovat ty dané skupiny. Učitel má možnost nějakým způsobem i poslouchat ve sluchátkách, jak pracují dané skupiny, protože každá má může dostat individuální úkol. Aktuálně máme možnost té interaktivní tabule. Mají tam internet, mají tam YouTube. Je to lepší z toho pohledu, že třeba i Canvu můžeme použít.
0: Začal festival Děti čtete. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne více než 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. 17. ročník se odehraje nejen v Praze, ale i v dalších 5 městech, třeba v Brně, Olomouci nebo Znojmě. Sport. Čeští tenisté porazili v Davisově poháru USA 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. V Praze rozhodl Jiří Lehečka výhrou nad Tienem 2-0, když navázal na triumf Jakuba Menšíka, který zdolal Bena Sheltona 2-1. V 8. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v sobotu Olomouc B porazila Zlín B 3-1, tabulku vede Artis Brno B, 2. Bčko Brněnské zbrojovky, 3. Frýdek Místek, Bčko Sigmy Olomouci 4., Uničov 7., Hranice aktuálně 8.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vyprošťování havarovaného kamionu stále ještě pokračuje na dálnici D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Slavonín. Za 268. kilometrem dopravu tam řídí policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost a počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Má rád zvěřinu, má rád italskou, francouzskou kuchyni, hlavně ale tu masitou či zeleninovou. Jak si poradí s tvarohovými řezy herec, kuchař Ivan Vodochodský? Uslyšíme dneska v pochoutkovém roce. Jak si poradí i s Patrikem a taky s Naděnkou, která byla asi hlavní hvězdou toho setkání o prázdninách u pana Kinského. Bude tam hodně z živého záznamu právě s Naděnkou po 10. hodině v pochoutkovém roce, což je co nevidět. Máme 8:05, máme 20. září a hrajeme třeba Ilonu Čákovou s českou verzí Turnera, taky Rangers, Láska je věc kouzelná.

0: Zářka Chytlavá, tedy co by písnička od kapely Rangers Plavci. A pokud byla vaší láskou třeba Sandra v 80. 90. letech, víte možná, že přijede i z Alphaville a bude koncertovat v současné podobě a za chvilku zaspívá, zahraje právě jednu ze svých nahrávek Maria Magdalena. 8.11, pokud je vaší láskou spíš cestování, Martin Písařík pro vás teď v Českém rozhlase Olomouc něco má.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 km východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 km čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 19. ale pak ještě také 21. dva koncerty Alfavil a Sandry v Republice na Moravě. 8.15. 20. neděle.
1: Počasí.
0: A teploty už, pravda, aspoň na 10, ale byly klidně i lehce nad 5 brzy ráno, ale zasvětlo a bude svítit ráno a dopoledne většinou slunečno, během dne pak u nás v kraji od severozápadu mraky a později večer na většině území také přehánka, občasný déšť, předtím ale ještě výstup, výskok teplot 21 až 25, na horách 14 až 18 stupňů Celsia, vítr mírný od jihozápadu nebo od západu, večer přechodně s nárazy, což s deštěm není úplně příjemné. Pak noc 11 až 7 při údolích, v údolích při slabším větru až plus 5, na horách kolem plus 4, noční ranní minima. Zpočátku hlavně v jihovýchodní polovině kraje zataženo s doznívajícím deštěm. Během noci ustávání srážek, ubývání oblačnosti. Zítřejší den tedy v Olomouckém kraji zpočátku v jihovýchodní polovině ještě zatažený s doznívajícím deštěm. Postupně ale dokonce i zítra i slunečno, avšak teploty tak do 17. Další dny třeba i do 16 stupňů Celsia. V závěru týdenního horizontu tady vidíme zase lehké postupné oteplování.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Copak se přihodilo 8.21. 20. září 2026. Nové hodnosti v československé armádě se měly začít používat od ledna 1927. V novinách starých 100 let se objevily podrobnosti, které teď přiblíží v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.
2: Důvod změny? Jež to dosavadní zařazení všech rotmistrů do jedné kategorie nevyhovovalo, byly zřízeny dvě nové hodnosti pro rotmistry z povolání. Takže měl být nově první stupeň rotmistr, odznak, kterému se také

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Další 20. ranní rozhlasové zprávy. Krátké zprávy Jiří Kořínek, hezké dobré nedělní ráno.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech městy na sídlištích s cílem zlepšit dostupnost parkovacích míst pro místní obyvatele. Města také investovala miliony korun do rozšíření parkovacích kapacit. S financováním některých projektů pomohly dotace z evropských fondů, vyplývá z ankety ČTK. Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliozy. Za stejné období loni jich bylo asi 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začaly případy automaticky hlásit praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. Lipník nad Bečvou podpoří milionem korun opravu fasády kostela svatého Jakuba Většího, schválili to zastupitelé. V kostele svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé se konají komentované prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví. Dnes od 10 do 18 hodin vstupné je dobrovolné. Ze sportu. Fotbalisté Slavie zůstanou i po 9. kole šance ligy v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slavia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už ve 13 hodin nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. V 15 hodin Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu. Počasí na střední Moravě. Dnes bude zpočátku jasno, během dne oblačno, večer čekejte déšť a přeháňky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Levým pruhem dálnice D35 už se jezdí na obchvatu Olomouce, pokračuje tam odstraňování následků havárie nákladního auta do příkopu na 268. kilometru před exitem Slavonín ve směru na Mohelnici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Reklamovat chlazenou drůbež půjdeme do obchodu po 11. hodině při návštěvě u Jiřinky s Alenkou. Teď hrajeme Petra Reska.

0: taky jeden lék znám. Jak třeba ta návštěva u Jiřinky s Alenkou, tam bude masičko, ale taky jablíčka, podzimní úrodička z vlastní zahrádky. Jiřinka přinese, tedy Jiřinka zpracuje, Alenka přinese na návštěvu. No ale ta reklamace drůbeže, chlazené drůbeže, vrácení do Lidlu, do nějakého obchodu, uvidíme, uslyšíme po 11. Teď je 8.39, no a už 150 let jsou Loštice centrem výroby známých olomouckých tvarušků. Výročí si tam v sobotu připomněli návštěvníci tvaruškových dožínek. Společně se zástupci Loštic i výrobny tvarušků uložili do země časovou kapsli. Pochutnali si na tvaruškových specialitách a podívat se mohli zdarma také do známého muzea tohoto tradičního sýra.
1: Takže vezmeme takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do kuličky. A tu potom dáme do tady této klapačky, do této formy.
2: Paní Jana z Loštického muzea tvarušku ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
1: A vznikne nám tvarůžek, který vlastně se touto technikou vyráběl počátkem 20. století.
2: Takhle už se ale nevyrábí, teď to vypadá asi jinak.
1: V tuto chvíli se to takhle nevyrábí, v tuto chvíli to vyrábí prostě stroj, ale máme velký podíl ruční práce, protože tvarušky se ručně balí i v dnešní době.
2: Vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
3: Můžu si rukavice? Jo. Takže tohle je první fáze.
1: Tvarušky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
3: Je to určitě pro nás zajímavé, rádi se hráme, rádi se na nich pochutnáme, takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé, takže nás to zajímají s dětma, přijeli jsme tak ze zajímavosti.
2: Do historie loštické výrobny můžou lidé v muzeu nahlédnout také prostřednictvím krátkého filmu. A že jsou tvarušky oblíbené nejen v okolí Olomouce, potvrzuje jedna z návštěvnic.
4: Jiřina Kosejková, Děčín. Jdeme nakoupit cirečky a podívat se, jak to vlastně všechno vzniklo, protože to ani nevíme, ač už nám je 70 let.
2: Cirečky, respektive tvarušky, tady u nás. Máte ráda?
4: Ano, velice. Celá rodina a mám prý přivést aspoň kilo. Říkal syn i všichni příbuzní.
2: Výroba tvarušků začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Jeho syn Alois pak vybudoval největší tvaruškářský podnik Rakousko-Uherska. Z Loštic Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slzavé údolí, no tedy Tears in the Rain, slzy v dešti, to byla Jennifer Rush a je 8 hodin a skoro 46 minut. Zapršet může, ale postupně, pomalu, ale jistě. 21 až 25 stupňů si užijeme za dopoledního a ranního slunečného počasí dnes v neděli 20. září. Během dne bude od severozápadu postupně přibývat mraků a později večer se na většině území kraje přidají přehánky nebo občasný déšť. Zpočátku hlavně v jeho východní polovině kraje zataženo s doznívajícím deštěm v noci a brzy ráno a jenom 11 až 7, ale v údolích při uklidnění větru případně až plus 5 na horách kolem plus 4 stupňů Celsia. To značí noc v olomouckém regionu, no a ještě ty doznívající případné srážky, ale postupně zase slunečno i během pondělka. Během dne pak ale zase převáží velká oblačnost, četné přehánky, na večer bude zase srážek, oblačnosti částečně ubývat, střídavě oblačno, řeklo by se, aneboli pestro, avšak teploty zítra a pak ještě po většinu dalšího týdne, dnu týdne, tak do 17 stupňů Celsia, zítra možná i čerstvější vítr, postupné zase, ale pomalé, jisté, oteplování pak úplně v závěru toho příštího týdne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

žena David Dale a ještě třeba kapela Lucie a taky ikonická skladba kapely Europe z 80. let 8.52, to je současnost 20. září. A zveme třeba, když jsme tady měli písničku o lásce a o kávě teď s Davidem Dalem, tak po 10. hodině taky na ty dvoubarevné tvarohové řezy, původně posluchačské a dnes po 10. v pochoutkovém roce vodochodské. S Ivanem Vodochodským a Patrikem Rozehnalem. A za chvíli zveme taky ještě pozor, ale do 28. září ctěnou PT Veřejnost na korunovační klenoty. Už jsou přístupné pro veřejnost, ale bude asi nával. Nejenom to, bude zmínka v nejbližších zprávách o 9. hodině. Za chvíli.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Neprůjezdná je kvůli opravám silnice v Dluhonicích na Přerovsku. Dostavba dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice by mohla začít letos. Korunovační klenoty si může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořín. V přerovské městské části Dluhonice opravují stavbaři průtah obcí. Rekonstrukce silnice je součástí vyrovnání za stavbu dálnice D1. Oprava se týká cesty o délce 0,5 kilometru. Náklady jsou přibližně 5 milionů 700 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Práce potrvají 70 dnů, hotovo by mělo být do konce listopadu. Ministerstvo dopravy plánuje do konce září vyhodnotit soutěž o stavbu 34 kilometrů dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou PPP projektu. To znamená, že dálnici zaplatí, vybuduje a bude dočasně provozovat soukromý investor. Stát mu za to bude platit. Pokud projekt vláda schválí a nenastanou komplikace kvůli možným odvoláním neúspěšných uchazečů, mohla by dostavba dálnice začít ještě letos.
2: Rezort dopravy aktuálně posuzuje nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí od 3 konzorcií. Ve hře jsou celkem 2 úseky, 16-kilometrový z Opatovce do Starého města v Pardubickém kraji a navazující 18-kilometrový ze Starého města do Mohelnice v Olomouckém kraji. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Korunovační klenoty jsou přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
3: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
3: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
4: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
3: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Výstava akvarelů zachycujících krajinu i městská zákoutí Francie, Toskánska, Polska, Rakouska je ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Jejich autorem je Jaroslav Thierry Kříž z kořeny v Bludově na Šumpersku, řekla mluvčí muzea Eva Valová. Sport. Hokejisté Přerova v 5. kole Maxaligy vyhráli na domácím ledě nad Třebíčí 5-2. 3 body se blízkli útočníci první formace Daniel Ministr s bilancí 1+2 a Petr Mrázek se 2 góly a 1 asistencí. Třebíč ale byla aktivnější při střelbě, i proto Mrázek vyzdvihl výkon brankáře Michaela Schnatingera.
5: Třebíč měla strašně moc šanci, Šnaty nás podržel neskutečně v těch důležitých chvílích a zaplať pámbu, potom jsme tam dali my ty góly a bereme 3 body, takže super. Nevyvedli se nám přesilovky, kde měl soupeř možná víc šancí než my, což se nesmí stávat a díky Šnatymu, že nás podržel. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dopravní značení opravují cestáři na silnici první třídy číslo 46 na Olomoucku na úseku mezi obcemi Dolanitovéř. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: No a my teď míříme především asi do historie, ale zároveň třeba na vycházku, na procházku, ještě než se třeba v příštích dnech rozprší a trošku ochladí, tak by se to docela hodilo, propojíme to s tou současností, bez detektoru budeme nalézat poklady, a to nejenom ty korunovační. Teď 5 minut po 9. hodině už dopolední nedělní vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hraniční kameny vstyčovaly předkové v krajině od pradávna do dnes, se některé z nich dají v lesích a na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemků rodu pánů z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech pátrají Matouš Jirák, Jindřich Hlaváč, předpokládám, že i Mirek Kobza v reportážním pořadu přímo z místa za pár okamžiků.

0: Krásné dopoledne, nedělní čas na Českém rozhlase Olomouci vždycky dobou, kdy se podíváme přímo na nějaké zajímavé místo. My se dnes podíváme na těch míst spoustu, ale spíše virtuálně, protože budeme putovat po někdejších hranicích Lichtenštejnského panství. Dnešním přímo z místa vás bude provázet Mirek Kobza a já musím říct, že mám tady sebou docela zajímavé průvodce, kteří se před nějakým časem rozhodli propátrat naše lesy, pole, luka a stráně a hledat hraniční kameny, a to ne všechny, ale ty, které souvisí s panstvím rodu Lichtenštejnu. Už se tomu nějaký čas věnují, takže mají propátrány jižní Čechy, už trošku se pohybují i tady u nás na Moravě a právě o tom si dnes budem povídat. Takže dnešními hosty bude pan Matouš Jirák a Jindřich Hlavač. Dobrý den, panové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak jste se k tomu vlastně dostali, k hraničním kamenům? Mohlo by se zdát, že je to takový nezajímavý šuter někde právě v lese. Navíc se jich až tolik nedochovalo. A vy ještě, abyste to neměli jednoduché, tak jste se vrhli jenom na ty, na kterých je taková ta knížecí čepice, to znamená na knížecí lichtenštejnské kameny.
1: Nejprve mě zaujaly smírčí kříže, těm se věnuje společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši, vychází o tom i nějaká literatura, takže jsem jezdil, dohledával smírčí kříže a kameny. No a potom, když už jsem ve svém okolí měl ty kameny dohledané, přišel nový impuls. Kolegové mě dali zprávu o jubilejních památnicích knížete Jana II. Z Lichtenštejna.
0: Těch je tady spousta, to já jsem se s nima moc krát setkal v lesích.
1: Ano, to jsou kamenné památníky, které byly postaveny v roce 1898 ke 40. výročí vlády knížete Jana II. Z Lichtenštejna. Byly stavěny lichtenštejnským lesním personálem a ten lesní personál tyto kameny postavil ve všech knížecích revírech a u nich vysadil pamětní výsadby tvořené 58 duby, které měly symbolizovat 58 let, tedy věk, kterého se kníže v tom roce dožil. Z toho 40 dubů bylo letních a zimních. To mělo symbolizovat 40 let požehnané vlády knížete. No a tak jsem tedy se začal zabývat tady těmi jubilejními památníky. S kolegy jsme dohledávali na všech bývalých lichtenštejnských panstvích. A přitom, jak jsme se pohybovali po lesích, tak jsme nacházeli i další kamenné památky a mezi nimi poměrně často i hraniční kameny. A tak jsem se vlastně dostal já k hraničním kamenům. Zabývám se hraničními kameny nejen lichtenštejnskými, ale lichtenštejnskými systematicky. Takže ty s kolegy evidujeme na všech bývalých lichtenštejnských državách.
0: Jindřichu, vy jste z východních Čech, předpokládám, že vy jste vyhledával hlavně tam.
2: Já jsem ze středních Čech, Matouš je můj spolužák, takže já jsem se přidal k němu a zajímám se hlavně teda o střední Čechy, kde jsou ty lichtenštejnské kameny také.

0: Lichtensteinové před 30-letou válkou vlastnili pozemky na Moravě, ale zejména po 30-leté válce, nebo respektive spíš po Bílé hoře, po konfiskacích majetku protestantské šlechty, získali v našich zemích obrovské nemovité bohatství, a to zejména v oblasti polí, lesů a tak dál. Takže dá se říct, že by to mělo být poměrně běžné nacházet tyhle kameny, ale ono to tak úplně není.
1: Je to tak, původně těch kamenů bylo obrovské množství. Dá se říct, že hranice všech těch lichtenštejnských panství se sousedními panstvími dalších vrchností byly lemovány minimálně v důležitých lomových bodech hraničními znaky, zejména tedy hraničními kameny. Bohužel v dnešní době nacházíme už jenom zlomek tady toho původního počtu, protože v polích vzali tyto památky za své během scelování pozemků v 50. letech a v lesích dílem zmizely při lesní těžbě, dílem zapadly do země, kámen se vyvrátí, zapadne, už v podstatě potom není k nalezení, vezme si ho příroda. Něco také odvezli lidé, kteří zatoužili mít takovýto předmět na své zahrádce, což určitě není moc šťastný osud pro ten kámen, protože ten kámen je spojený především s tím původním místem, kde se nacházel, a k tomu místu prostě patří. Má největší vypovídací hodnotu v souvislosti s tím původním stanovištěm.
0: My se teda nacházíme na místě, když už to tady teda se o tom bavíme, kde jsou právě ty kameny přenesené, ale nejsou přenesené se zlým úmyslem, ale jsou právě sem přenesené s úmyslem je zachránit. Pochází z hranic panství Úsovského a Bouzovského, a jestli jste tady slyšeli Kohouta, tak ten byl za plotem a je to Kohout z Bílé Lhoty, protože se nacházíme v arboretu. A kdo byste se chtěli podívat, aniž byste museli se vláčet někde po lesích na nějaký ten hraniční kámen, tak tady je hned několik právě shodou okolností těchto lichtenštejnských. Vy jste zmiňoval, že vlastně ty kameny se umisťovaly na ty hranice. Zmiňovali jsme také, že vlastně největší pozemkový majetek Lichtenštejni získali po Bílé hoře. Já pokud si vzpomínám, tak pokud jsou tyhle kameny datovány, tak velmi často to bývá 18. století, existují i starší. Kdy se vlastně objevily hraniční kameny tady v této kamenné formě, v té, kterou můžeme vlastně dodnes v lesích najít?
1: Hraniční kameny v této kamenné podobě existovaly zcela určitě už v 15. století a ještě dříve. Ale většinou dnešní badatel, který hledá v terénu nebo někde v místech, kde jsou kameny přeneseny, tak nejčastěji nachází kameny z 18. století a když má štěstí, tak ze 17. případně poměrně ojedinělé ze století 16. Je to dáno tím, že i ten kámen má svoji trvanlivost a časem prostě dojde k degradaci toho materiálu. Je to dané tím, že i ty hranice byly postupně obnovovány a čím dál více zahušťovaly těmi hraničními znaky, takže těch kamenů bylo vlastně i početně více v tom 18. století než dříve. A řekněme, že ty z toho 18. století jsou nejčastější a bývají i pěkně zpracované.
0: Když se budeme bavit, jak poznáme takový hraniční kámen, pojďme k těm lichtenštejnským. Já už jsem zmiňoval, že je na nich většinou znak té jakési koruny, což je vlastně knížecí koruna nebo knížecí čapka, záleží, jak to kdo vidí. Může tam být taky nápis, pokud vím, tak velmi často tam bývá FL, což je First Liechtenstein. Bývají i nějak jinak a vlastně na té druhé straně, to je vždycky k tomu panství, ke kterému to patří, takže na druhé straně by měl být to druhé panství, čili když se podíváme tady, tak je tam tlapatý kříž a vlastně je tam řád německých rytířů, takže je tam jaký nápis?
1: Na té straně řádu německých rytířů je tlapatý kříž a kolem něho písmena CAC. Po stranách je CA a nahoře ještě jedno C. Jsou to iniciály tehdejšího velmistra řádu německých rytířů. Když říkám tehdejšího, myslím v roce 1757, kdy tyto kameny vznikly. Tím velmistrem řádu byl Klement August Bavorský a to poslední písmeno C pravděpodobně představuje ne zcela přesné označení jeho funkce, pravděpodobně to znamená komtur. protože řád německých rytířů měl svoji komendu v Bruntále a bylo typické, že právě hraniční kameny panství řádu německých rytířů nesly iniciály velmistra řádu.

0: Hlaváka a Jindřicha Hlaváče a spolu si procházíme momentálně arboretum v Bílé Lhotě, kde tyhle kameny jsou. Pojďme k tomu, když jsme zmiňovali o tom, že se vlastně ty hranice obnovovaly, zahušťovaly a tak dál, tak já mám takový krásný příběh, já jsem vždycky sledoval hranice hlavně v horách. Dodnes jsou krásné hraniční kameny třeba na Pradědu nebo kousek od vrcholu Pradědu, najdeme je na Vysoké Holi, najdeme je i na jiných místech a vždycky si vzpomínám, že jsem narazil někde v literatuře na příběh, kdy chodili vlastně ty rozhraničovací komise, což byli zástupci vrchnosti obou panství, byli to rychtáři z nejbližších obcí, případně jejich potomci, kteří chodili po té hranici a na těch významnějších kamenech byli právě ti mladí rychtáři přehnuti přes ten kámen a bylo jim plácnuto přes zadek, za což ale dostali nějaký obulus a bylo to takzvaně na pamětnou, aby si pamatovali, kde ten kámen je. Skutečně takto probíhaly ty hraniční pochůzky?
1: Ano, toto se skutečně zakládá na pravdě a v historických pramenech, v popisech hranic, respektive hraničních instrumentech, ve kterých je popsáno, jak ta komise procházela kolem té hranice a jsou tam popsané ty jednotlivé hraniční body, které byly obnovovány, tak je dost často zmíněno, že mladíci z těch sousedících obcí při té hranici dostali na pamětnou tedy výprask na tom místě, aby si potom po celý život pamatovali, kde to místo bylo. A skutečně potom dostali pamětní peníz na, jako odškodnění za to vzniklé utrpení.
0: Kromě toho se taky říká, že pod těmi významnými hraničními kameny, že bývala hromádka popela. Bylo to z toho důvodu, že když třeba strom padající vyvrátil ten kámen, tak aby se dal dát na to původní místo, tak se vlastně zahráblo, kde se objevil popel, tam velmi pravděpodobně ten kámen byl. Je to tak?
1: Já jsem se v pramenech setkal s uvedením podzemní stabilizace ve formě materiálu, které v přírodě tehdy nebyly běžné. A byly to například kousky skla nebo kovářská struska. Používaly se také úlomky cihel a další materiál, který prostě tehdy nebyl v přírodě běžný.

0: Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes přímo z místa věnované hranicím a hlavně hraničním kamenům, a to hraničním kamenům lichtenštejnským. S Matoušem Jirákem a Jindřichem Hlaváčem si povídáme nejenom o tom, jak vlastně vznikaly hranice, jak se označovaly, ale třeba také o tom, jak procházely rozhraničovací komise se zástupci obou panství a vlastně dohadovali se, kde ta hranice přesně povede. A my tady máme krásný příklad. Vy jste vzali sebou nějaké dokumenty z vašeho bádání, kdy vlastně popisujete, jak právě tady v Římicích, kde byla hranice právě toho úsovského a bouzovského panství, jak vlastně to probíhalo a že to nebylo jednoduché. Už jenom domluvit se, aby se jako potkali, že to nebyla žádná sranda a že navíc, když už se teda domluvili, takže jim do toho třeba hodila vidle válka v tomhle případě.
1: Nás zaujalo například korespondence mezi jednotlivými úředníky z těch panství, kteří se velice zajímavě oslovovali. Tak já bych tady kousek přečetl, kde říká vlastně úsovský vrchní svému protějšku na bůzovském panství. Vysoce důstojný, vysoce urozený, svobodný pane, milostivý pane, vaše vysoká baronská milost laskavě nařídila, aby dne 12. příštího měsíce června byla provedena obnova, to znamená přezkoumávání hranic mezi vlastně těmi našimi panstvími a tak dále, kdy vlastně oni se snaží teda sejít, aby obnovili ty hranice. Nicméně v tomto konkrétním dopise se z toho chce vymluvit. Probíhala v té době sedmiletá válka a seznal, že ta doba není příznivá k tomu, aby se po hranici šlo a obnovila se. Takže v tomto konkrétním okamžiku k tomu nedošlo.
0: Bavíme se o roce 1757, to znamená samý prušák tady okolo. Tady, kdybychom stáli, byli bychom lehce v nebezpečí, protože Olomouc je blízko. No a teď ale museli se sejít, takže nakonec se sešli, je to tak?
2: Ano, nakonec došlo k domluvě ještě téhož roku, a sice v září roku 1757, dne 19. září, se sešly všechny zúčastněné strany k obnově hranice,

na jižní straně Řimického katastru, a to vlastně od hranic s Palonínem, který patřil k Doubravickému panství, až po hranice s Bílou Lhotou. A z této doby se dochoval dokonce i zápis nebo popis o obnově hranic a z toho mohu citovat. Roku 1757. dne 19. září byla po předchozí přátelské sousedské dohodě provedena prohlídka hranic, jejich oprava a osazení kameny ze strany panství Bouzov řádu německých rytířů a na druhé straně panství Úsov knížecí lichtenštejnské vrchnosti. Hranice začíná pod Červenou Lhotou a Řimicemi, kde končí hranice Palonína a kde ji odděluje vedle tekoucí Strouha. Zde byl vsazen kámen, který napravo odděluje pole Jana Macha z Červené Lhoty a nalevo obecní pole Řimické. Na kameni jsou vytesána znamení. Napravo, to jest na straně Červené Lhoty, pouze kříž velmistra řádu německých rytířů a nalevo k řimickým polím lichtenštejnský znak spolu se znamením řádu německých rytířů a také letopočtem 1757.

0: Teď mě napadá, že ten kámen jsme tady viděli. Tady je právě přímo v arboretu je kámen, kde jsme se podivovali, že na jedné straně jsou tyto oba dva znaky, že tam je jak řád německých rytířů, tak zároveň, tak možná, že to je on.
1: Ano, je to jeden z těchto kamenů. Rozhodně je doloženo díky historickým mapám a historickým popisům hranic, že na Trojmezí Palonína, Červené Lhoty a Řimic byl jeden takový kámen. O kus dál potom byl další. A tyto kameny jsou zajímavé právě tím, že na jedné straně mají symboly obou těch vrchností a na druhé straně pouze symbol jedné vrchnosti, to znamená buď řádu německých rytířů nebo Lichtensteinu. Patrně to souviselo se složitými majetkovými poměry v katastru Řimic, protože Řimice měly dvě vrchnosti. V Řimicích byly podaní jak panství Úsov, tak panství Bouzov. A také zde byly pastviny, které byly obecní, tím pádem patrně společné. Takže zřejmě, když se nějaký bod nacházel v místě, kde na jedné straně byla taková společná pastvina, na druhé straně pozemek pouze té jedné vrchnosti, tak mohlo vypadat právě takto.
0: Zajímalo, jestli sedlák Mach dodnes v Řimicích žije, protože to by bylo opravdu úžasné, když se podíváme, tak to je vlastně období nějakých 260 let zpátky, což je hodně dlouho.
2: Já bych jenom doplnil, že ten kamen je opravdu unikátní, aby se přišli podívat, protože nikde jinde jsem takový kamen neviděl po celé republice.
0: Když se ještě vrátím k tomu, co jste říkal, tak vlastně kde ještě můžeme ty kameny nalézt, aniž bychom se museli plahočit po lesích, dneska už hlavně po lesích, tak jsou to staré mapy a právě na těch starých mapách pak velmi často můžeme taky ověřit, jestli ten kámen, který jsme nalezli, patří opravdu tam, kde je. Dokonce později některé kameny byly číslované, takže my můžeme přesně říct podle té mapy, kde ty kameny jako byly. A vím, že existuje dokonce i webová stránka nebo facebooková stránka Hraniční kameny, která se teda týká všech celé republiky hraničních kamenů. A vím, že tam se velmi významně diskutuje a umisťují se šutry. Přesně ty, které byly nalezeny někde třeba na zahrádkách. A teď jako se třeba lidé snaží je vrátit zpátky. Skutečně to takhle jde?
1: V řadě případů se podaří alespoň přibližně zpětně určit, odkud ten kámen byl přenesený. Pokud vycházíme z předpokladu, že jeho druhotné stanoviště není v nějaké hodně velké vzdálenosti od toho původního. Pokud je na kameni číslo, tak jej můžeme srovnávat s čísly, která jsou uvedena na historických mapách a na popisech hranic a může se nám podařit skutečně celkem přesně tu polohu určit, ale není to stoprocentní, nedá se s tím počítat vždy.
0: Přímo z místa Český rozhlas Olomouc, dnes putování po lichtenštejnských hraničních kamenech a vlastně po všem, co s nimi souvisí. Ono totiž, jak by se zdálo, je to takový kus šutru, který se nachází někde v lese. Velmi často to tak dneska bývá, že když už uvidíme kámen na původním místě, tak je to někde v lese, někde na kraji lesa, je nějak zvlášť pokřivený nebo tak nějak tam stojí zarostlý a jsou na něm podivná písmena, která nám vůbec nedávají smysl. Když se v tom začnete trošičku šťourat, tak najednou zjistíte, že to je úžasná věda. A já na vás prozradím, že vy už se tomu věnujete opravdu dlouho, těm lichtenštejnským kamenům. A že v současné době jste se rozhodli, že zpracujete lichtenštejnské kameny tady v Olomouckém kraji. Těch panství Lichtensteinu tady byla spousta, tak kde začnete a jak budete pokračovat?
1: Začneme, nebo již jsme začali na bývalém panství Úsov a dále budeme pokračovat na panství Šternberg a Karlovec. No a bez zajímavosti nejsou ani panství Zábřeh, Ruda nad Moravou a Braná. Ovšem tam jsme zjistili, že velké množství těch kamenů, které se dochovaly, a i těch, které tam původně byly, tak pochází až z roku 1822 nebo 1823. Starších kamenů tam nějak velký počet nebyl.
0: Když se bavíme o počtech těch kamenů, tak říkal jste, že jste začínali na tom Úsovsku. Kolik třeba takových kamenů vlastně ještě stojí na těch reálných místech? Jste schopni to takhle říct, nebo o kolika víte, takhle to je možná lepší říct?
1: Jsou to vyšší jednotky hraničních kamenů. Když hovoříme o kamenech, které jsou, dejme tomu, z 18. století a mají na sobě nějaké zajímavější znaky. Pokud jde o kameny, které mají na sobě pouze zkratku FL, nebo jenom pořadové číslo, nebo se jedná úplně o obyčejné kameny bez nějakého označení, tak těch samozřejmě je daleko větší počet.
0: Stává se, že i vy teď objevíte kámen, o kterém nikdo nevěděl, nebo většinou je to tak, že třeba spolupracujete s lesníky, protože bavili jsme se, že většinou se zachovali hlavně na těch lesních pozemcích, kteří přece jenom ty své revíry znají a jsou schopni říct, co kde je.
1: Občas se nám podaří najít nějaký kámen, o kterém ještě nikdo neví, a s lesníky spolupracujeme, ale většinou ta spolupráce je o tom, že si dáváme navzájem vědět. Teď například jsme se dověděli díky lesní správě lesů města Olomouce o několika pěkných hraničních kamenech, které lesní správa našla a velice pěkným způsobem se o ně postarala. Ty kameny vlastně osadili znovu na původní hranici, zafixovali je do betonového podkladu, tak aby tam prostě vydrželi. A je to velice záslužné, že takovýmto způsobem má lesní správa o tyto kameny péči a zájem.

0: Je to časté, že se nejenom lesníci, ale obecně majitelé pozemku třeba pokud na takový kámen narazí, že se snaží ho prostě udržet na tom místě, že třeba ho narovnají, popíšou, nebo naopak se třeba obrátí na muzeum, aby, to bych asi udělal já, že bych zavolal do muzea a řekl, hele, našel jsem zajímavý šuter, je na něm nějaká korunka, co s tím mám dělat. Stává se to tak, nebo spíš je to tak, že se ho snaží někde uklidit, aby hlavně se o něm nevědělo?
1: Je potřeba si vážit každého, kdo se o ten kámen postará tím lepším způsobem, to znamená dá o něm vědět nějakému blízkému muzeu. Bohužel častější je ten případ, že spíš ty kameny z terénu mizí, nejen tedy z vlastních pozemků, ale i z lesů veřejně přístupných, a potom takové kameny občas najdeme u někoho třeba na té zahrádce.
0: To ještě zase ta lepší varianta, než když skončí někde v základech. I tohle se bohužel v minulosti velmi často stávalo. Když budete hotovi, jestli vůbec budete někdy hotovi, protože mi tak napadá, že to je práce možná na ne jeden, ale několik lidských životů, to všechno obejít, mapovat. Co z toho vlastně vznikne? Co je vaším cílem?
1: Naším cílem není zdokumentovat všechny hraniční kameny, protože to je cíl zcela nereálný. Ale chceme mít představu o tom, jak kameny v různých regionech, v různých oblastech bývalých panství vypadaly. A baví nás luštit symboly, nápisy na nich a dávat je do souvislostí s archivními prameny, kde se člověk může dočíst spoustu zajímavých věcí, třeba o těch hraničních sporech.
0: Vy jste už spolupracovali vlastně na pátrání po kamenech na Lanškrunském panství. Pokud vím, tak vyšla vlastně ve Věstníku vlastně v jednom tamním nějaký článek. Bude to taky třeba u těch kamenů tady na Olomoucku, nebo třeba nechystáte nějakou knihu, protože mluvil jste, že jste začínal vlastně s smírčími kameny a tam, pokud vím, té literatury vyšlo docela dost. A je to fajn, protože myslím si, že spoustě lidí to otevřelo oči, co ten divný kříž vlastně je zač. Tak bude to tak, co ten divný kámen je zač, koupím si knihu, tam to najdu.
1: Je to všechno o čase. Na knihu myslím, že toho času dostatek není, ale na články ve sbornících určitě prostor je. Takže plánujeme, pokud v následujících letech vyjde Vyškovský sborník, sborník okresního archivu ve Vyškově, takže bychom v něm publikovali právě článek k panství Úsov a k hraničním kamenům na Šternbergsku.
0: Já věřím tomu, že třeba vyjde i v Severní Moravě, což je vlastně jediný sborník Šumperského muzea. Ale každopádně bych ještě možná na závěr připomenul, co my už jsme se o tom kdysi spolu bavili. Pokud člověk najde nějaký kámen, chtěl by vám pomoct, chtěl by třeba s vámi spolupracovat, má fotografie, může se na vás obrátit, existuje nějaká stránka webová, nějaká adresa, kam můžou vlastně ti lidé třeba se ozvat a říct, hele, tohle mám za barákem. Jo, opečovat vám to, nevím, co s tím.
2: Určitě provozujeme webovou stránku jubilejnikameny.cz, kde je i kontakt na nás a nálezci mohou nás informovat o nových kamenech a případně tam i najít už nalezené kameny, jejich fotografie a rozšířit si tak obzor.
0: Takže nejenom na webu Českého rozhlasu Olomouc k dnešnímu cyklu Přímo z místa, který jsme těmto kamenům věnovali, ale i také na této stránce vlastně mohou naši posluchači najít, co hledají, nebo případně dohledat, co právě našli někde v lese, za svým domem, za svou chatou, nebo na místě, které mají rádi. Pánové, já moc děkuju, bylo to příjemné povídání. Našimi dnešními průvodci byli Matouš Jirák a Jindřich Hlavač, dalo by se říct prospektoři lichtenštejnských hraničních kamenů. Díky moc a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: Z Arboreta Bílá Lhota, Mirek Kobza, Český rozhlas.

0: abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: A taky Žalman a spol. A teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc on Arion. Olomoucké kašny, ozdoba centra města, historické artefakty, kus historie. My se tady s průvodcem Tomášem Krylem vydáme teď už opravdu do těch nových dob a ke kašnám novodobým. Ano, vydáváme se taky na ikonickou, i když jednu z nejmladších kašen, fontán. Na Horní náměstí kašna Arionova.
1: Fontána je sice novodobá a je i zařazena do našeho pokračovacího cyklu ve smyslu novodobých fontán, ale vlastně je to fontána i se starou historií. Ona tu měla vzniknout ještě v baroku, měla to být taková ta tečka za dokonáním barokního cyklu a to se zase vracíme úplně na úvod našeho seriálu, kdy jsme si připomínali, že olomoucké fontány tady v centru města vznikly po 30leté válce jako symbol obnovy, jako utilitární zařízení pro sběr vody k použití v domácnostech. No a právě Arion je tím možná nejpodstatnějším symbolem oné obnovy, onoho znovunarození, oné záchrany. Záchrany města v našem případě a záchrany antického řeckého básníka v případě jeho. Arion žil v 7. století před naším letopočtem, pocházel z ostrova Lesbos, byl velice zdatným hudebníkem, také básníkem. Tady s touto svou produkcí křížil celé Středomoří a na jedné z cest, když se tady už vracel zase domů s pěknou sumou peněz, jej přepadla posádka lodi, která se bohatství chtěla zmocnit. Arion si tehdy prosadil poslední přání, chtěl si naposledy zahrát na loutnu a tomu naštěstí bylo umožněno. Hrábnul tedy do strun, začal zpívat, což z rozbouřených vln Středomoří přilákalo delfína, na jehož hřbet mohl Arion skočit a delfín ho zachránil, odnesl ho do bezpečí. Arion se stal slavným a delfín dostal velkou odměnu, protože on posmrtně byl také vyzdvihnut na nebesa a tam se dokonce stal souhvězdím.
2: Přesně tento věv můžeme sledovat na Arionově kašně.
1: Je to taková stylizovaná podoba, protože v našem případě tady nositelem není delfín, ale Arion, který objímá tu figuru mořského živočicha. No a pokud se nám podaří dostat se k vaně fontány blíže, tak na samotném delfínovi můžeme rozlišit další drobné sochařské prvky. Jsou tam malé ryby, rybičky, jsou tam lidské hlavy a obličeje, dokonce i lidské postavy a větší části těl. No a potom, kdo má opravdu dobrý zrak, tak zaznamená i mušle, lastury, korýše, mořské živočichy a tak dále. No a něco podobného, taková jako filigránská výzdoba se potom nachází i na té hlavní figuře, dvojfiguře, obrovská želva podpírající obelisk. Když se zaměříme na obelisk, tak je vlastně kronikou města Olomouce. Tam se nacházejí nejrůznější historické rytiny, historické obrazy, motivy z dějin Olomouce, dokonce i fragmenty dokumentů, notové zápisy, medaile a jsou tam jména i celé řady olomouckých osobností, které víceméně nějakým způsobem skřížily svou životní cestu s autorem Ivanem Tajmerem. Je tam třeba klavírista Emil Vyklický zaznamenán, divadelník, bývalý ministr kultury Pavel Dostál, herec tady hned z vedlejšího moravského divadla František Řehák, nebo úžasný klavírista, hudebník, divadelník Richard Pogoda.
2: Vy jste zmiňoval tu velkou želvu necoucí obelisk z historií Olomouce. My tady vidíme ještě dvě menší sochy, také jsou to nějaké postavy, které želvy nesou.
1: Pochopitelně zase želvy tentokrát v menším formátu a dětské figury, jež nesou ryby a právě stlám u nich ryb zase tryská voda do vany. Ale když se přeopneme na sucho, tak znovu se klidně ještě podíváme jednou na tu obrovskou želvu suchozemskou, klidně takhle nazvěme, což byl přímo dar sochaře Ivana Tajmera Olomouci a olomouckým dětem. Ona na sobě má také ještě malinkaté želvičky, malinkaté krunýřky, no a potom i další vodní živočichy. Zajímavé je, že třeba tři velké želvy Ivan Timer dodal i pro francouzský Grenoble. To znamená, želva je stěžejním motivem jeho práce, tak jak se objevuje třeba už v italském manieristickém sochařství.
2: Arionova kašna vznikla v roce 2002 a později doplnilo pítko také z dílny umělce Ivana Timera.
1: To je tady v sousedství, jeho výzdoba zase koresponduje s motivy, jak jsme si už popisovali, a zase jenom připomínka, co už v našem seriálu dříve padlo. Obdobné pítko potom můžeme najít také na Dolním náměstí při fontáně Jupiterově.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Domácnosti v regionu dostali na výměnu kotlu už 938 milionů korun. V Prostějově můžete vyrazit na piknik ve smetanových sadech. Hokejisté Šumperka prohráli ve druhé lize s týmem SK Prostějov. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přeháňky. Teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Do konce letošního roku má ještě dalších 255 žadatelů dostat 34 milionů korun. Celková dotace tak bude 972 miliony, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Dotace na výměnu kotlů byly financovány převážně z evropských fondů prostřednictvím operačního programu zaměřeného na životní prostředí. Zámecký park v Lipníku nad Bečvou zdobí nově soubor 12 kovaných soch s názvem Znamení zvěrokruhu. Samospráva ho koupila za 1 000 000 korun od uměleckého kováře Pavla Tasovského. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
2: Sochy jsou 2 až 2,5 metru vysoké a jedná se o spojení kovu a kamene, což je ta nejkrásnější varianta. No a umístění v zámeckém zámku celá naplňuje slogan, který má město, to znamená kovářské město Lipník nad Bečvou, historická perla Moravské brány.
0: V Olomoucké katedrále svatého Václava zazní dnes v 19 hodin úvodní koncert tradičního podzimního festivalu duchovní hudby. Vystoupí orchestr Prague Filharmonie a sopranistka Veronika Rovná. Celkem přehlídka nabídne do 17. října 9 vystoupení. Pokračuje dramaturg festivalu Petr Daněk.
3: Každý rok přinášíme 8 až 10 koncertů. Se snažíme nabídnout hudbu, která má v sobě ten duchovní rozměr. Samozřejmě se vždy snažíme také o to, aby interpreti, kteří vystupují na našem festivalu, aby patřili k interpretační špičce. A myslím si, že posluchači, kteří přijdou, to budou velice milé překvapení.
1: Sport.
0: Šumperští hokejisté vstoupili do nové sezóny druhé ligy porážkou. Na vlastním ledě podlehli nováčkovi soutěže s týmem SK Prostějov 1913. Prohráli 0-1. Jedinou branku zaznamenal útočník Matyáš Budina. Kouč Šumperka Tomáš Sedlák byl nespokojený, ale vyzdvihl sílu soupeře.
4: Nebylo to ono, ale my jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. A ten soupeř je hrozně moc kvalitní. Jako koukněte se na ty jmenovky a na ten jejich pohyb a 4-5 a my jsme měli 3, protože nemáme teďka tolik hráčů. Oni měli fantastický pohyb a když má někdo fantastický pohyb, tak teď jako mají šance a my jsme ty šance neměli.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý postupně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou v Šumperku v Jesenické ulici směrem na Jeseník za nádražím. Policisté tam řídí provoz, zatím se netvoří kolona. Osobní auto narazilo do rozvodné skříně v Přáslavicích. Místo havárie je s opatrností průjezdné a pozor na roztrhanou pneumatiku. Leží na vozovce dálnice D46 z Vyškova do Olomouce za 23. kilometrem v Prostějově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu. A taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025. Ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No,
2: fakt, jo.
0: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovanu.
1: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
2: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, iť to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
3: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
3: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak kdyby se nepovedly.
3: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskách, přebíráš ty okamžitě.
4: Pochoutkový rok.
3: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo stuhlé. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
3: Fakt? To nevím ani.
2: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase zcvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
3: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
2: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
3: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
3: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
2: havířský.
3: A nevím, jaký je rozdíl ten mezi černým kakavem a normálním kakavem.
2: Barvě.
3: Fakt, jo.
2: Tohle bude černý.
3: Dobře. Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
3: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Tak Ivan, už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ne, ty jsi šel šikovný.
3: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
2: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
3: Na kamarády.
2: Tak, teď to přeneseme do plechu.
3: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
2: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
3: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
3: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
3: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche. To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
3: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
3: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Sebe motat ještě na jípce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
3: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
3: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
3: No právě, až to vychladne.
2: No a odteď každé nedělní ráno

0: Jo?
1: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
0: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
1: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
1: Co bude dělat?
0: Ivan, chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu Naďi Konvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme Naďu Konvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavonil nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
0: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
0: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě
1: ne,
0: nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já se dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: Já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Petr Hučka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: 7. sólové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
4: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucké hejtmanství chce podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Na Moravě končí sklizeň chmele, úroda je podle pěstitelů podprůměrná. Největší literární festival pro děti a rodiče. Děti, čtete, nabídne 30 akcí v 5 městech, včetně Olomouce. Zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, oživení nevyužívaných objektů, bourání starých budov i výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo. Pěstitelé z Hané dokončují sklizeň chmele. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Chmel má taky nižší obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Za vinu to zemědělci dávají především parnému počasí a dlouhotrvajícímu suchu. Mezi prvními v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
4: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
5: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
5: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
5: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Chovatelům psů bude dnes odpoledne patřit šumperský pavlínin dvůr. V areálu začne ve 13 hodin tradiční soutěž Šumperský hafan. Pokračuje mluvčí pořádajícího Vlastivědného muzea Eva Valová.
7: O přízeň poroty a diváků se budou tradičně ucházet jak psí šlechtici, tak pejsci bez průkazu původu. Utkají se v několika disciplínách a stejně jako v minulých letech bude hlavním bodem programu soutěž o titul Šumperský hafan 2026, která bude probíhat ve 4 kategoriích.
3: Začal festival Děti čtete. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu. Nabídne více než 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. 17. ročník se odehrává nejen v Praze, ale taky v dalších 5 městech, třeba v Brně, Olomouci a Znojmě. Sport. Hokejisté LHK Jestřáby Prostějov v prvním kole druhé ligy na domácím ledě porazili Techniku Brno 4-0. Dvakrát se prosadil Josef Krejsa. Po gólu přidali Petr Antoníček a Petr Kratochvíl. Šancí si ale Prostějov vypracoval mnohem víc. Po zápase zmiňoval i trenér Miloš Říha.
8: Nástup dobrý, skvělý. Jsme pohyb, měli jsme tlak, pak to trošičku pokleslo. Druhá třetina se mi nelíbila od začátku a třetí třetina super. Myslím si skvělý výkon, akorát gólu málo na počet těch jako slotových situacích nebo těch přečíslení nebo těch šancí v přesilovkách. Těch příležitostí tam bylo hodně, no jako je na čem pracovat.
3: Druhý prostějovský celek SK Prostějov 1913 vyhrál v Šumperku 1-0.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, večer déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a slabý, postupně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici před exitem Křelov mezi 264. a 263. kilometrem pracují v levém pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pěkně zdravíme z dopoledního nedělního vysílání Českého rozhlasu Olomouc a pojďme si ještě určitě předpolednem dopřát pár víkendových pohodových příspěvků, vědomostí, obohacení našich znalostí. Tak třeba Jiřinka s Alenkou a hlavně tedy Jiřinka zavzpomíná, jak lze vyreklamovat chlazenou drůbež. Jestli se třeba neprobudila při pečení, to nevím, jaký byl konkrétně problém a důvod reklamace a jestli se to podařilo, zjistíme předpolednem na návštěvě u Jiřinky s Alenkou. Samozřejmě čistě podzimní recepty padnou také. No a včera jsme zvali i na jednu chovatelskou podzimní výstavu Přerovskou, tak všechno zrevidujeme, zkontrolujeme, natočili jsme to totiž a výsledek bude za chvilinku k mání v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc a ještě možná nějaký dáreček. Pozor, litomyšlský a říjnový koncert písničkářky, zpěvačky, šansoniérky Sidy Tobias. Bude ještě k mání, tedy dvě vstupenky, dva vstupy na něj, na litomyšlský říjnový koncert Sidy Tobias u nás v Českém rozhlase Olomouc. Za zavolání.

0: o to skoro červánkové a oranžáda dneska i při východu slunce kolem té 6. hodiny proběhla 11 hodin 12 minut, ale pozor taky na to, že už v týdnu, že už za pár hodin, za pár dnů 23. brzy ráno přijde podzim, to je ve středu. Dneska máme neděli 20. a olegy v kalendářích. No a 56. celostátní výstava mladých králíků, králičků a 18. celostátní výstava mladé drůbeže probíhala včera a probíhá do 14. hodiny i dnes na Přerovském výstavišti. Zastavili jsme se tam podívat a taky na kus řeči a natáčení, fotodokumentace a krásné obrázky na webu olomouc.rozhlas.cz v rubrice Regionální stopař. A rozhovor s chovateli právě teď taky v našem dopoledním víkendovém programu.
1: Máme tady něco málo přes 1700 kusů králíků, ať už velkých, středních či velmi malých plemen. Téměř 700 kusů drůbeže, husy, kachny, slepice a kruty. A něco málo přes 120 holubů různých plemen.
2: Řekl bych si, že velký králík je třeba dobrý na maso. K čemu jsou dobří malí?
1: Už kvůli jejich vzhledu a přívětí mému chování domácí mazlíci předurčení, ale v dnešní době je to i velká oblíbená šlechtitelská výzva. Chovatelé v posledním období se zaměřují na došlechťování zejména těchto nejmenších plemen.
2: Takže je to spíš ten koníček než užitek?
1: No, je mezi náma celá řada jedinců, kteří to mají skoro jako práci na plný úvazek v tom šlechtění a šíření toho genofondu dále, ale řada z nás mimo jiné to používá i pro ty, řekněme, hospodářské účely, tak aby měli něco málo do kuchyně.
2: Jaký je zájem dnes o chovatelství králíků?
1: Ubývá chovatelů zejména té starší generace, které nestíhají, řekněme, ti mladí nahrazovat zejména v početnosti chovaných zvířat. O to víc ale se zvyšuje pestrost, absolutní početnost ovšem mírně klesá.
2: Říká chovatel Zbyněk Čech, my tu máme také předsedu místní organizace Českého svazu chovatelů, pana Jiřího Koláčka. Bylo jednodušší chovat zvířata před lety, ta domácí, nebo dnes jsou lepší potraviny, lepší podmínky, lepší klece a tak?
3: Potrava je lepší, krmení je lepší, všechno lepší. Teď zase samozřejmě díky suchu je drahá sláma, drahá seno.
1: Dříve chovatelé měli na své svěřence a všechno kolem nich více času. V dnešní době mají tu výhodu, že mají pokročilejší krmiva, pokročilejší pomůcky.
2: Kolikže vy máte těch zvířat?
1: Nějakou stovku napříč drůbeží, holuby i králíky.
2: Předáváte tu tradici někomu? Jste obklopen mládeží, která se vám dívá pod ruce?
1: Bez zesporu, když už to nejsou moje vlastní děti, tak jsou to nejmladší členové našich místních organizací.
2: Jak to vidí pan předseda s tou mládeží?
3: Oni jsou nadšení, baví je to. Za rok je to přestane bavit, za tři roky je to zase baví. A co se mi líbí, že třeba mají 10 let potom ty děti nějakou pauzu, že studujou a tak, a hodně se setkávám s tím, že se vrací.
2: Změnilo se nějak těžiště třeba těch druhů?
1: V dřívějších dobách byl hodně populární králík, protože když lidé chtěli mít trošku pestřejší stravu, moc jiných možností neměli, tak jako dnes, že si koupíte v supermarketu pomalý hovězí z Brazílie, tak to úplně nefungovalo a lidé hodně chovali králíky. Ti upadli v dnešní době díky cenám vajec a vaječných produktů, je hodně populární drůbež, hodně upadají holuby, protože ti v podstatě jenom lítají a lítají.
2: Už ani jako tu poštu nenosí.
1: Divil byste se, komunita chovatelů poštovních holubů, která teda nepatří do naší struktur organizačních, tak ta je stále velmi silná a dokonce bych řekl, že možná v mnohých rysech silnější než my drobnochovatele užitkových zvířat, ale je to úplně jiný rank.
2: Jaký má smysl mít takovou pestrost tady těch slepic, protože vidíme různé ptáky, možná by mě ani nenapadlo, že něco je slepice.
1: Těm, který to opravdu baví, nestačí jenom ta služka a hledají spíš něco, co je líbivější.
2: Co to obnáší připravit takovou výstavu?
3: No, stovky hodin. Připravujeme to týden dopředu, pak to týden 14 dní uklízíme. Je to nespočetně práce a potřebujeme na to i zemědělskou školu, aby nám dala učně nějaký, protože je nás čím dál méně.
2: Kolik je vás v té okresní organizaci?
3: Tuším 120, takhle činných, ať nechci urazit, není nás moc, asi 20.
1: Možná 30, pakliže některé přimluvíme, či případně přidružíme naše manželky a manžely.
3: Ty doby, kdy tady bylo 2000, 3000 chovatelů v Přerově, ty jsou pryč, ty už se nikdy nevrátí.
1: Pakliže nejste organizovaný, nemáte šanci mít kontrolu nad tím, co máte ve svém kurníku, králíkárně či holubníku.
2: Sem tam slyšíme o nákazách, které hrozí.
1: To je bezesporu strašák mnohých chovatelů posledních let. Tím, jak jsme mnohem rychlejší v čase a máme jednodušší cestování, tak i když ta zvířata mnohem rychleji převážíme než dříve, což ovlivňuje šíření chorob. U drůbeže to ku příkladu ovlivňují i nějaké velkochovy. A na druhou stranu máme mnohem efektivnější metody testování zvířat, které to odhalí už zárodku a zachytí takzvané ohnisko, které se uzavře a zabrání se šíření. Jo? Mě osobně to letos potkalo dvakrát, byť ne přímo, ale byl jsem v ochranném pásmu kvůli ptačí chřipce i pseudomoru. To znamená, že nemůžete nějakou dobu vystavovat a pak, když vaše zvířata jsou v pořádku, do měsíce se vrátí zpátky do toho kolotoče, ale jistá limita, nejenom legislativní, ale i ta praktická tam je.
2: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Včera nebývá dnes, teď je 11.26. 20. září a 19. a 20. září a to probíhají na letišti Janáčka v Ostravě ty oblíbené, vyhledávané, masově navštěvované dny NATO. Vojenský opravárenský podnik letos na o něch dněch NATO v Mošnově poprvé ukázal nové záchranné vozidlo s dálkovým řízením. Pomáhat bude hlavně v situacích, kdy je pro vojáky a zdravotníky nebezpečné životu. Vydati se na bojiště pro raněné či raněného. Taros Medic má nosítka pro dvě osoby.
1: Je to zajímavé, je to takové, nikdy jsem to na světě neviděl.
2: Říká Lukáš, který je na dnech NATO už po několikáté. U vozidla potkávám i Václava, který miluje armádu a studuje vojenskou školu v Moravské Třebové.
3: Se jedná o autonomní vozidlo určeno k záchraně lidských životů v ohrožených oblastech.
2: Nový typ vozidla začal vyrábět státní vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína. Konstruktéři využili i zkušenosti z války na Ukrajině, říká mluvčí podniku Rostislav Rožnovský.
4: Tyhle vozítka jsou tam reálně nasazená každodenně a neustále se ten vývoj mění a my se snažíme ten vývoj nějak aplikovat. V praxi to znamená, že když je nějaká situace, kde by bylo životu nebezpečné vyslat posádku na transport, tak se hodí zraněný na tyhle nosítka a to robotické vozítko buď manuálně nebo v autonomním režimu dojede na místo určení.
2: Vozidlo má 2 metry na délku a 0,5 metru na výšku. Ovládá se dálkově pomocí ovladače nebo automaticky. Dojezd má až 50 kilometrů. Armády spojeneckých zemí každoročně vozí na dny NATO vzdušnou i pozemní techniku, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: V roce 2001 na Černé Louce jsme viděli techniku, která už je dneska v muzeích, takže my se vždycky tady snažíme, nebo ne my, ale ti účastníci se snaží tady prezentovat to nejmodernější, vlastně to, co mají, takže ten rozdíl samozřejmě za 25 let je velký.
2: V sobotu navštívilo dny NATO 92 tisíc lidí. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Trinku, po 11:30 dopoledne posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 20. září 2026. A dobře děláte, a pokud třeba jste jaksi v přesahu olomouckého regionu, nebo byste si v říjnu docela i udělali výlet na moc pěkný hudební i kulturní zážitek. V Litomyšli mají pohádkový Smetanův dům, kulturní stánek, no svatostánek, kde vystoupí, pozor, v půlce října 15. ve čtvrtek to vychází v 19 hodin. Naprosto skvělá, vyhledávaná, fenomenální zpěvačka Sidy Tobias. Zpívá Habku Horáčka, zpívá asi nejznámější hit, tedy pravda, Na hotelu v Olomouci. Ano, poznáváte. Ovšem, zaspívá ho, doufám, také na koncertě v Litomyšli. Pokud to máte blízko a blíže než třeba do Olomouce, do Šumperka, do Prostějova, anebo pokud byste si naplánovali výlet na 15. října v 19 hodin na Sidy Tobias, no my vás zveme a přímo na místě vám prosím domluvíme vstupy. A že by někdo třeba z tohoto okolí, z této strany, pěkně zdravíme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Tady Barča.
0: Barčo, dobrý den, já jsem ani nestihl vyřknout, že je možné, zavolejte na 221-555-444. Jde vám o vstup na Sidy Tobias, rád byste?
1: Ano.
0: Ráda byste, tak. Sidy Tobias bude zpívat tedy jenom pro vás. My vám to všechno zajistíme, my vám to všechno domluvíme. A teď by mě hodně zajímalo, jestli pojedete z Olomouckého kraje, nebo jestli to máte hodně blízko do Litomyšle. Pojedete z Olomouckého kraje, výborně, báječně. Naplánujte, je to tedy 15. října. Tak moc gratulujeme. No a ostatním, nejenom Olomoučanům, Litomyšlákům, posíláme ještě taky jednoho původem hraničáka, Drahotušáka, Dalibora.

0: Václav Samson Lang měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
1: Já si přálem na bezpěla, pořád stejná přísaha.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byl Frankie, a taky Fanda, jak mu říkali nejenom v kapelách Tiebreak, anebo druhé podání František Nedvěd. A za chvilku Míša, Michael Jackson, taky Lenka Filipová, možná i Petr Novák předpolednem naskok na návštěvu a na vzpomínku. No a teď návštěva u Jiřinky s Alenkou, jako vždy v tomto čase předpoledním, nedělním, víkendovém. A opět recepty nevšední.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Tak jsem tady spolu s poslední nedělí letní, Jiřinko. Léto nám končí.
5: Summer is over. Toto letí, před chvíli byly ještě prázdniny a on už je čtvrtek. Přijde podzim a to přesně v 8 hodin ráno, stejně jako školáci do školy.
4: No prosím tě, a slunce bude tento den vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě. Den bude stejně dlouhý jako noc a zatímco na jižním pólu slunce vyjde, na severním naopak ve stejném okamžiku zapadne. To jsou věci, co?
5: To jsou věci. A každý den až do 21. prosince, kdy nastane zimní slunovrat, ztratíme v průměru 4 minuty slunečního svitu. Takže zatímco jsme v létě už nemohli vydřet vedrem, teď na bude sluníčko víc a víc chybět, Alenko.
4: Vidíš, ještě se nikdo nezamyslel nad tím, jak to letní vedro uchovat na zimu, že?
5: No, napustit do balónu a pak vypouštět.
4: A pak vypouštět, no. Tak zatím to vypouštíme jenom fámy.
5: On na to někdo přijde.
4: Tak uvidíme, jestli na to někdo přijde, ale nestrašme Mikulášem v létě. Vždyť přelom září a října je období babího léta. Tak jsem se koukla do seznamu mezinárodních dnů, Jiřinko, a zjistila jsem, že je takový zvláštní mezinárodní den. To jsem teda netušila, že něco takového existuje. A je to mezinárodní den snědení jablka. Chápeš to?
5: Nevěděla jsi to a přesto vidím, že neseš něco v košíčku.
4: No to proto, že jsem dostala od kamarádky Marty jablka z její zahrádky, tak jsem trošku donesla i tobě, no tak to se dneska právě hodí.
5: To se teda hodí, to si udělala dobře. Jablka jsou v září nejvíc zdravá a dají se udělat na spoustu různých způsobů.
4: Třeba takový štrůdl, neboli jablečný závin, jablečné knedlíky, nebo lívance, anebo jenom jablka s křenem, taky výborné.
5: Tvrdili mě kamarádi, že nejlepší je jablko pečené v huse. Tak jsem to jednou na Martina zkusila, to se zrovna pečou husy, a husu jsem naplnila jablky a pekla a pekla a pekla. Ale ani po 10 hodinách husa nezměkla a dali se jíst jen ta jablka.
4: Tak to se ti ta pečená jablka docela prodražila, Jiřinko, no, a tu husu si vysušila na kost.
5: A víš, že se mě ani tak nepodražila? Nakonec bylo to ještě v dávných dobách, kdy kvalitu potravin hlídala pečlivě inspekce jakosti. Tam jsem si tedy šla postěžovat a oni mě sdělili, že ji mohu v obchodě reklamovat, že ty husy byly zřejmě pěkně staré. Peníze mě nakonec v obchodě vrátili. Což to byla doba.
4: Vážně, no tomu se snad ani nedá věřit. Tak to byla asi historka ze starých pověstí českých, moravských se šťastným koncem. No tak ale příště si, Jiřinko, raději upeč jablka v županu. Dneska by ti tu husu opravdu neproplatili.
5: Tak v županu to nebude, radši si obleču tričko a zástěrku a po písni se tě překvapím, Alenko.
4: To jsem zvědavá, jak to jablko v zástěrce bude vypadat.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Před písničkou jsme se, Jiřinko, zamysleli nad podzimem a hlavně nad jablky, která mají dnes svůj mezinárodní den. A ty jsi slíbila, že mě po písničce překvapíš. Hádám, že bys už měla upečený štrůdl?
1: Ne. Je to s jablkem a je to naslano a s červeným vínem.
0: Aha, takže posolené jablko a k tomu sklenka červeného? To asi ne. No nicméně je to zpráva dobrá. Doufejme, že to nebude to, co jsem řekla předtím, ale už pověz, co že se v tom červeném kastrůlku skrývá za tajemnou krmí.
1: Udělala jsem gulášek s jablkem a červeným vínem. Může si ho potom dát z rýží nebo s knedlíkem.
0: No já už jsem neodolala a nakoukla jsem pod pokličku, voní to krásně, vypadá ještě líp a dokonce zbylo dost červeného vína. Což je úplně nejlepší zpráva. Ale určitě bychom ta jablka oslavit měli. Zatímco budu ochutnávat, tak prozrať, jak si tu dobrotu stvořila.
1: Je to jednoduché. Jen se to musí s láskou dusit a hlídat, aby se nic nepřipálilo. Takže na vepřový guláš z jablky na víně je potřeba 0,5 kg vepřového masa, kousek celeru, jablko, mrkev, sůl a po jedné kuličce pepře, hřebíčku a bobkového listu. Pak 1/4 litru vývaru a něco přes deci červeného vína a na zahuštění trošičku mouky, rostlinný olej nebo sádlo.
0: Ale to červené víno by asi mělo být tak dobré, aby nám chutnalo, tedy žádné krabicové. Ale to víno asi dáváš až nakonec, že? Aby se odpařilo.
1: Ano, jasně, ale nejdřív maso nakrájíme na kostky, stejně tak mrkev a celer, dáme na rozpálené sádlo, osolíme, mírně osmahneme, přidáme koření, podlijeme vodou a dusíme pod pokličkou do měka. Pak maso vyndáme, šťávu zahustíme moukou nebo zastrouhaným chlebem, zředíme vývarem, přidáme na kostičky krájená jablíčka a chvíli povaříme. Nakonec přilijeme víno, vložíme zpátky maso a celé ještě chvilku prohřejeme.
0: Tak tomu říkám správně využité jablko. A výborný guláš a navíc s tím červeným vínem můžeme připít nejen na ta jablka, ale i na podzim, co přijde.
1: A Národní den stoletých a těm bychom na zdraví připít měli. A třeba do té stovky také dožijem.
2: To je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frč, no, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z poutního chrámu svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Případu limské boreliozy letos výrazně přibylo. Odpoledne čekejte přibývání oblačnosti, večer se vyskytnou přehánky nebo déšť a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než 1 000 000 korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu, řekla mluvčí radnice Markéta Kaňová.
2: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
0: Případů limské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat a parazitologové čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim. Správa Libníku nad Bečvou koupila za 1 000 000 korun soubor kovaných plastik s názvem Znamení svěrokruhu. Zahrnuje 12 soch, které vyrobil umělecký kovář Pavel Tasovský. Vystavené jsou u historické konírny v Lipnickém zámeckém parku.
3: S Eduardem Rýčkem, vedoucím odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu, sedíme na lavičce v zámeckém parku u kruhového záhonu, kde všech 12 skulptur je umístěných.
4: Umístění v zámeckém zámku zcela naplňuje slogan, který má město, to znamená kovářské město Lipník nad Bečvou, historická perla Moravské brány.
3: Sochy jsou 2,5 metru vysoké a vytvořené jsou z kovu a kamene. V minulosti město koupilo například plastiky od Alfreda Habermana nebo Jana Dostála. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Svitavy, krása starých pohlednic. To je název výstavy, kterou město otevřelo v multifunkčním centru Fabrika. Návštěvníci na ní uvidí zákoutí a budovy, které se za poslední století výrazně proměnily nebo už úplně zanikly. Podle mluvčí radnice Kateřiny Kotasové výstava potrvá do konce letošního roku. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve 3 odpoledne na Andrově stadionu v 9. kole šance ligy hostí Spartu Praha. Hanáci jsou v tabulce 4., Pražané až 9. Oba celky dělí 4 body. Poprvé v sezóně se v Olomouci čeká vyprodáno. Navíc na severní tribuně oproti minulosti budou domácí fanoušci místo hostujících, což kvituje trenér Sigmy Pavel Hapal.
5: Hrozně se těším na to, že bude plný stadion, že bude vyprodáno, že nás fanoušci určitě poženou, takže už jsem to dlouho tady nezažil, takže se na to hrozně moc těším. Většinou ta tribuna za bránou byla, řeknu hosti, ať to byla, nevím, Ostrava, Slávie nebo Sparta, ale teď to budou naši fanoušci, tak jsem za to strašně moc rád a doufám, že to bude vidět i na hřišti. No.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Přibývání oblačnosti, večer se potom vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17 a k tomu mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 mezi 290. a 283. kilometrem ve směru z Lipníku nad Bečvou do Olomouce dejte pozor na vozidlo údržby silnic. Levý jízdní pruh je uzavřen, cestáři tam sečou trávu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc startují. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, u telefonu jste vy. Volejte nám do studia na 221 555 444 a SMS-kové číslo, to je tady s Českým rozhlasem Olomouc, 723 70 33 51.

0: Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Danu Dovalšová, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já bych chtěla tak jenom pro radost nechat zahrát Matyrovský rybník pro kamaráda Mědu, pro kamaráda Lukáška, Jirku Řeznička a ještě bych to chtěla poslat do Břiličné pro švagra Mirka a švagrovou Lídku nějakou pěknou rybářskou písničku. Ať mají krásnou neděli.
0: Rybářská písnička je připravená, zároveň posíláme také paní Marii Blaškové do Postřelmova, když je ta hodová neděle, posílají šumperští a do Jeseníku Bukovic paní Soni Vyroubalové k narozeninám vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu přejí hasiči z Bělé pod Pradědem.

0: Rybářská písnička doznívá v Českém rozhlasu Olomouc. Právě teď zdravíme paní Hanku do Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Dneska bych chtěla poslat písničku k zítřejším krásným narozeninám paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku. Milá Liduško, k vašim 93. narozeninám vám přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, ale hlavně to zdraví a ať se vám splní všechno, co si přejete a ať jste tady s námi aspoň do té stovky. To vám ze srdce přeje Hanka z Předmostí. Vám, pane Tomáši, moc děkuju a někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Na slyšenou. Pěkná písnička patří paní Rudečce Křížové z Javorníku. Posíláme písničku s přáním všeho nejlepšího, štěstí, zdraví, mnoho lásky a pohody přejí holky ze Smetanky. Ještě písnička pro pana Standu Trnečku z Prostějova pro radost a za skvělou společnost s ostatními účastníky zájezdu na Elbě, píše paní Jana z Prostějova.

0: Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je teď paní Jitka z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla zahrát Ivance ze Slavonina k jemu krásnému věku 80 let od syna Jarka a přítelkyně Jitky od Olgy Lounové narozeninová.
0: Písnička je připravená, děkujeme za přání a přidáváme věnování naší tetě Drahušce Odstrčilové, také paní Lídě Loníčkové, Mirce a Mirkovi Navrátilovým. Krásný nedělní den, hodně štěstí a zdraví přeje Leona s rodinou a Karel. Písnička je holkám do Vápené, Uhelné, Krnova, panu Standovi do Bernartic a Miladě do Přáslavic. Dobré zdraví přeje paní Anička z Vápené.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat k pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A zdravíme paní Ivanu ze Sudkova. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne přeju všem. A dneska bych chtěla nechat zahrát paní Fantové, jenom tak pro potěšení, ona ví proč. A taky bych chtěla pozdravit všechny moje známé. Nebudu je jmenovat, ti, co mě znají, tak... Všem až na červenou vodu taky posílám do Brníčka, do Postřelmova, prostě do Sudkova. Jo, takže všetky pozdravuju a děkuji moc.
2: A my zdravíme a přidáváme věnování manželům Sedláčkovým,

0: Ani písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc tady nejsou náhodou. Vysíláme je pro vás každý den v poledne. Zdravíme paní Ludmilu do Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení paní Marušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovi Cerhákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Ziglové do Doubravice a celé Šnevajzové rodině do Libivé. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte si hezka, někde naschledanou, Gottwaldovi.
0: A na přání bude zpívat Valdemar Matuška.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou tu písničky na přání, telefon do studia 221 555 444, SMS-kové číslo 723 70 33 51. Věnování je teď všem seniorům, kteří pracovali na Nových Zámcích, je to již dávno, ale vzpomínky zůstávají, buďte zdraví, šťastní a hodně rodinné lásky přeje posluchačka Hela Navrátilová. Další věnování, milá Magdi, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví, spoustu smíchu, pohody a hlavně pořád dost energie na naše společné akce. Ať nám ještě dlouho vydrží naše wellness víkendy, narozeninové oslavy, výlety a všechny ty nevinné večery, které nikdy neskončí podle plánu. Jsme rádi, že tě máme a těšíme se na všechny další společné zážitky. Píše tvoje parta šesti úžasných kamarádek.

0: Michal David hrál a zpíval na vaše přání. Zdravíme teď paní Emilii ze Zábřeha. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a chtěla bych pozdravit svoje přátele. Paní Lidušku Gottwaldovou, pana Oldo Cezáka a moji sestru Zdenku ze Severáku. Všem přeju hezkou neděli, i když sluníčko nám moc nepřeje, ale i tak jeden odpočinku. Všem přátelům a známým klidnou neděli přeji. Vám také.
0: Děkujeme, zdravíme pěkně do Zábřeha. Dneska je to 51 roků, co si řekli své ano rodiče Marie a Emil Spurných. Přejeme jim do dalších let hodně zdraví a štěstí a všeho dobrého a krásných společných chvil, píše dcera Leona s rodinou a Tomáš s rodinou. Věnování je také pro Jožinku a Frantu. Děkuji za včerejší pozdravení, píše posluchačka Henrika.

0: Českém rozhlase Olomouc přání paní Majky Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já toto písničku posílám všem mým seniorským příbuzným, kteří byli v září měli narozeniny. Je to prostě písnička o nás. Samozřejmě Mirce Slovákové do Štenberka a víme, že si dovolím pozdravovat nějakého zaměstnance kromě vás a to je Igor Polák, můj bývalý bratr ve zbraní. Ve školství. Takže děkuju, naslyšenou.
0: Hezky zdravíme, písničko posíláme také pro paní Lidunku Šubertovou z Radíkova. Liduš, vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, hodně pohody, štěstí a lásky ke krásným narozeninám ti přejí Maru a Jarda s rodinami. Jmenování je také naší babičce Ludmile, která má 90 let a ještě kousek. Moc tě zdraví Jaruška Chalobalová z Javorníku, zdravím také ostatní přátele a to nám napsal pan Břeťa ze Štítu.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A zdravíme paní Liduš z Rapotína. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já také zdravím Český rozhlas Olomouc. Zdravím všechny posluchače a veškerý personál, který pro nás připravuje tyto krásné pořady, jako je polední blahopřání. Chtěla bych tímto popřát k dnešním krásným narozeninám dvojčatům Helence a Miroslavu Křenkovým. Helenka už je dnes Šebestová. Této posíláme do Šumperka a Mirkovi tady do Rapotína. Děti, dnes máte krásný narozeninový den. My vám přejeme s tatínkem všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a vzájemné tolerance do dalších let. A to sluníčko, ať vám svítí po celý krásný váš další život na vaší společné cestě s rodinami. Jistě by se přidali i vaše děti a je to Verunka a Jiřík ze Šumperka a Martin a Šimonek z Rapotína. Moc vám všechno nejlepší opravdu přejeme a těšíme se na dnešní odpoledne, až se sejdeme. Děkuji moc Českému rozhlasu Olomouc, vám pane Tomáši taky, srdečně všechny posluchače zdravím a písnička ať osloví ty, kterým se líbí. Děkuji moc.
3: Také děkujeme, zdravíme.
4: Rodiče Miroslav a Liduš Křenkovi z Rapotína.
3: Zdravíme rodiče do Rapotína. Písnička patří také do Pískova paní Smrčkové k obědu a kávě. Je to od sestry s rodinou a z lásky pro mého Vašíka do Koberna od jeho kačky.

0: Svítí slunce, Jaromíra Majera v Českém rozhlase Olomouc. Paní Marie Zvěžek je na telefonu. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne přeju vám, Tomášku, a všem milým posluchačům a celému Českému rozhlasu Olomouc. A já bych dnes chtěla krásnou písničkou popřát k 53. narozeninám své dceři. Evinko, přeju ti všecko nejlepší a hodně zdraví, pohody a už žádné starost. A děkuju moc. Naslyšenou.
0: Hezky zdravíme a dceru samozřejmě také věnování a poděkování paní Majce do Tršic. Je to od Mirky ze Štemberka. Hrajeme také paní Iloně Šmoldasové do Loštic pro potěšení a pohodu. Přejí přátelé z Babic.

0: Marián Vojtko zpíval v Českém rozhlase Olomouc. Teď to bude Pavel Novák, kterého vybrala paní Lída z Raclavic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Tomášku. Já bych chtěla poslat trochu té pěkné pohody. Tady teda je krásně, teďka dva dní sluníčko svítí. A hlavně já jsem v pohodě a tak mě mrzí, když slyším, že teda někdo má takový nějaký trápení, tak bych poslala pro potěšení panu Tondovi do Bedihoště tu písničku taky a všem, no, co mají toho Pavlíka rádi. Moc vám děkuju, naslyšenou.
0: Zdravíme pěkně do Raclavic, zdravíme také do okolních obcí, třeba do domova seniorů v Palovicích u Přerova a nebo také do dalšího domova seniorů v Radkově Lhotě, kde nás také posloucháte. No a když je to Přerovsko, tak samozřejmě tedy Pavel Novák a písnička Jdou panenky trávou.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Litovli se od října změní systém třídění komunálního odpadu. Vláda má zítra schválit státní rozpočet na příští rok. Obyvatelé olomoucké čtvrti Nového Dolany dnes pořádají sousedské setkání. Zítra čekejte oblačno, místy s přehánkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Systém třídění odpadu v Litovli dozná od října změn. Plasty, nápojové kartony a kovové obaly lidé budou moci nově odkládat společně do žlutých kontejnerů, původně určených pouze na plasty. Další informace jsou na webu města. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Podle předsedy motoristů Petra Macinky schodek klesne z navržených 389 miliard o jednotky miliard. Koalice chce další úspory hledat pomocí změn zákonů. Podle Macinky se nedotknou výdajů na obranu. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Na třídě kosmonautů v Olomouci za hodinu začne tradiční sousedské setkání. Akci pořádá komise městské části Nového Dolany. Určená je nejen obyvatelům čtvrti, ale taky těm, kteří chtějí poznat tuto část Olomouce.
5: Návštěvníky čekají koncerty, aktivity pro děti, workshop sprejování, komentovaná výstava a soutěž o nejlepší hodolanskou omáčku. Na programu je i letní kino nebo partie šachu. Podrobnosti jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Milovníkům psů dnes patří šumperský pavlínin Dvůr. V areálu právě začíná tradiční soutěž Šumperský hafan. Pokračuje mluvčí pořádajícího vlastivědného muzea Eva Valová.
6: O přízeň poroty a diváků se budou tradičně ucházet jak psí šlechtici, tak pejsci bez průkazu původu. Utkají se v několika disciplínách a stejně jako v minulých letech bude hlavním bodem programu soutěž o titul Šumperský hafan 2026, která bude probíhat ve čtyřech kategoriích.
0: Sport.
4: Šumperští hokejisté vstoupili do nové sezóny druhé ligy porážkou, když na vlastním ledě podlehli nováčkovi soutěže. S týmem SK Prostějov 1913 prohráli 0-1. Ve stejné soutěži potom hokejisté LHK Jestřábí Prostějov vyhráli nad Technikou Brno 4-0.
0: Počasí.
4: Odpoledne čekejte na střední Moravě přibývání oblačnosti, večer se vyskytnou přehánky a nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách okolo 17 a k tomu mírný jižní až jihozápadní vítr. Zítra potom čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přehánkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Šumpersku v Postřelbově je částečně uzavřena Hradecká ulice. Stavební práce tady potrvají do konce září. A v Hranicích tam je částečně uzavřena Bělotínská ulice kvůli stavbě cyklostezky. Tam omezení potrvá do konce října. A ještě připomeňme, že v Jeseníku je uzavřena ulice Fučíkova. Stavební práce tady potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidím jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dáváme vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny. O víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo, za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá padesátka. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: tě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět.

0: se projít po 500 let starém schodišti.
1: Po kterém jdeme právě teď my?
0: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. My jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
0: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
2: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídá, mají z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstva, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat sednice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, to tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: žár.
1: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
2: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
3: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
2: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové v podstatě kovové.
3: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
2: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
3: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
2: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
3: Takovou zajímavost, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
2: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
3: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
2: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
3: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raditu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
1: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka. Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V Prostějovském muzeu bude nová recepce. V Olomouci večer začíná podzimní festival duchovní hudby. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst a na sídlištích. Například v Olomouci radní letos schválili úpravu podmínek parkování v centru. Od února příštího roku se tak rozšíří doba placeného stání na celý týden od 8 ráno do 10 večer. V současnosti řidiči platí parkovné pouze v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Na parkovištích u autobusového nádraží ale zůstane současný režim. Město chce města využívat jako záchytná a odlišným režimem parkovného motivovat návštěvníky, aby auta odstavili tam. Novou recepci postaví do konce roku dělníci v Prostějovském muzeu. Stávající je z konce 90. let minulého století a už nevyhovuje. Nemá dostatek úložného prostoru a zaměstnancům je především v zimě kvůli špatnému zádveří v místnosti zima, řekla ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
2: Budeme tam mít nový mobiliář, ta recepce toho hlavního pultu bude situovaná kolem toho středového pilíře, uprostřed vlastně místnosti a bude zde nové prosklené zádveří a potom takové drobné detaily, kde právě budeme prezentovat všechny předměty pro návštěvníky, které si potom budou moci zakoupit.
0: V Olomoucké katedrále svatého Václava v 7 večer zazní úvodní koncert tradičního podzimního festivalu duchovní hudby. Vystoupí na něm orchestr Prague Philharmonia a sopranistka Veronika Rovná. Celkem přehlídka nabídne do 17. října 9 vystoupení. Pokračuje dramaturg festivalu Petr Daněk.
3: Každý rok přinášíme 8 až 10 koncertů, se snažíme nabídnout hudbu, která má v sobě ten duchovní rozměr. Samozřejmě se vždy snažíme také o to, aby interpreti, kteří vystupují na našem festivalu, aby patřili k interpretační špičce a myslím si, že posluchači, kteří přijdou, to budou velice milé překvapení. Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc za hodinu na Andrově stadionu v 9. kole šance ligy nastoupí proti Spartě Praha. Hanáci jsou v tabulce 4., Pražané až 9. Oba celky dělí 4 body. Poprvé v sezóně se v Olomouci čeká vyprodáno. Navíc na severní tribuně oproti minulosti budou domácí fanoušci místo hostujících, což kvituje trenér Sigmy Pavel Hapal.
4: Hrozně se těším na to, že bude plný stadion, že bude vyprodáno, že nás fanoušci určitě poženou, takže už jsem to dlouho tady nezažil, takže se na to hrozně moc těším. Většinou ta tribuna za bránou byla, řeknu hosti, ať to byla, nevím, Ostrava, Slávie nebo Sparta, ale teď to budou naši fanoušci, tak jsem za to strašně moc rád a doufám, že to bude vidět i na hřišti. No. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přehánkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 mezi 259. a 298. kilometrem ve směru z Kroměříže do Lipníku nad Bečvou dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Poslech, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Už dneska budeme slavit velké narozeniny, velké kulatiny herečky Daniely Kolářové a to bude ve Hvězdných návratech s moderátorem Patrikem Rozehnalem dneska po 16. hodině. Chystáme také rubriku Plk na nedělu, ta bude v 14:30 se Stréčkem Křopalem a za chviličku oblíbenou soutěž Hřebíky. Tak přeji pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Skvělé ceny nabízí naše soutěž. Každý den ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme tady knížky, máme tady vstupenky na zajímavé akce a nebo třeba CDčka právě teď.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Bavte se a soutěžte s námi. Náš telefon 221 555 444. Z těch cen tady máme nádhernou romantickou knížku Ostrov zalitý sluncem vydavatelství Kazda. Myslete na to, že se blíží Vánoce. Je tady CDčko Karel je King. Poznej život Karla IV. Z jiné stránky. Velmi zajímavá věc. A je tady třeba také fleška, tedy USB, přenosný disk Českého rozhlasu s kapacitou 16 GB. Soutěžní telefon 221 555 444 a první soutěžící, hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
0: Zdravíme pěkně, Ludmilo. Pro vás je tu 10 otázek na úvod, správná odpověď. Jedna, druhá, třetí, pak je výhra a připomínám taky limit 10 vteřin na každou soutěžní otázku. Ludmilo, je to vaše?
3: Takže zkusím jedničku.
0: Podle Bible stvořil Bůh svět za 7 dní. Ptáme se, který den přišly na řadu rostliny. Buď to 3., 4. a nebo 5.
3: Já myslím, že 5.
0: Dáváte 5.
1: Jau.
0: 3. den Bůh stvořil půdu, trávu, byliny a stromy. Tak to se to píše. Takže Ludmilo, zdravíme naslyšenou. Třeba to přijde příště. Hezký dobrý den. Koho zdravíme?
4: Dobrý den, Libor Stařič.
0: Libore, byla jednička, co si dáte vy?
4: Tak budeme pokračovat dvojkou.
0: Ptáček s latinským názvem Parus major je velmi známý a vyskytuje se u nás po celý rok. Je to kos černý, síkora koňadra nebo hrdlička zahradní?
4: Tak hrdlička.
0: Dáte hrdličku?
1: Jau.
0: Je to ta koňadra. Jeden z nejpočetnějších ptačích druhů u nás. Libore, zdravíme a vítáme třetího z vás. Pěkný dobrý den.
5: Dobrý den, Jarko Rýmařov.
0: Jarko, od trojky do desítky.
5: Tak tu trojku.
0: Čím se v současnosti platí na Islandu? Buď to eurem, nebo korunou, a nebo librou?
5: Island. Libra.
0: Dáte libru, je to islandská koruna, kterou se tam platí už více než 100 let. Jarko, zdravím naslyšenou. Takže by tentokrát, hezký dobrý den, kdo s námi soutěží?
6: Dobrý den, tady Lenka z Ostravy.
0: Tak Lenko, od čtvrky do desítky, co si dáte?
6: Čtyřku.
0: Opera Carmen měla premiéru v březnu 1875 v Paříži a hraje se dodnes i u nás. Jejím autorem je, a stačí mi příjmení, Bizet, Verdi nebo Mozart?
6: Za A.
0: Dáte Ačko, máte za sebou první správnou odpověď nejenom vaši, ale vůbec těchto hřebíků, tak jen pokračovat.
6: Pětku.
0: Lenko, pětka. Povolání jsou různá a jejich názvy také. Osoba, která navrhuje loga a grafické prvky, je pracovním zařazením. Copywriter, designér, grafický, anebo account manager?
6: Tak nabízelo by se to Bčko.
0: No tak jo, a taky to tak je. Lenko, jedna otázka a je to doma.
6: No, zkusím šestku.
0: Která řeka neprotéká Prostějovem? Hloučela, Romže, anebo Oskava?
6: Tak co teda vůbec? Zkusím tu poslední, to zrovna.
0: Dáte tu poslední, víte, že jste to trefila. Jste říkala, že jste z Ostravy, takže všichni Prostějováci vám drželi palce a skvěle to dopadlo. Lenko, blahopřejeme k výhře a bereme asi možná posledního soutěžícího. Uvidíme, kdo to je. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Honza z Prostějova.
0: Honzo, tak to byste věděl, tu šestku, kdybyste si ji vzal, že tam není ta Oskava. No jo, ale máte tu jiné. Sedmička, osmička, devítka, desítka, Honzo.
7: Tak sedmičku.
0: Kolik váží dospělý lví samec? Každý zná lva, samozřejmě se to liší podle oblastí i kondice zvířat, ale dá se to říct přibližně. Lví samec dospělák váží asi 80 až 100 kg, nebo 150 až 250 kg, a nebo skoro půl tuny. Honzo.
7: Zkusíme to Bčko.
0: No, je to to Bčko. Je to tak akorát. Osmička, devítka, desítka.
7: Osm.
0: Tarantela je buď typ těstoviny, nebo pavouk, anebo tanec.
7: Tak to by měl být pavouk.
0: No.
1: Jau.
0: Ale to je tarantula, kdežto tarantela je tanec. Představte si to.
8: Ano, vidíte,
0: taková hříčka je to. Já jsem dvakrát to řekl, zdůraznil jsem to, že to je tarantela. Je to italský lidový tanec. Mrkněte, když tak na internet, Honzo, naučte se to. A zdravím vás pěkně, naslyšenou.
8: Děkuju.
0: A my končíme, protože hřebíky Českého rozhlasu Olomouc už by neměli dostatečný počet otázek, tak aby to bylo spravedlivé, tedy 3 otázky pro každého. 9 a 10 schováváme na příště, třeba na zítřek.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
1: Já si přálem na bezpěla, pořád stejná přísaha.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každou neděli o 14:30 se ke slovu dostává Strejček Křopal.
1: Lidi milí, všetci dobře víme, že chybí v přírodě voda. To není potřeba o témaní mluvit, stačí se podívat kolem vás sebe. Deť celý lito spadlo pár kapek a to na některých místech se žádného dyšťa ledi ani nedočkali. Deť ani v zemi nenapadlo tolik sniho, z kterého by se odělala na jaře nějaká zásoba vody do forote. A včel belete hice a kolikrát až 40 stopňo vestino. To by jeden zdechl. Ministerstvo životního prostředí leďom oznamuje, že se nic neděje, že je to normální. Oteplování země koule je zrošený, neexistuje. Ještě, že máme na těch ministerstvech takový refundovaný odborníky. Musím se přiznat, že já to vízo tak, že je to načesto katastrofa. Deď vesichajou potoky a říke, rebe nemajou v teplé vodě žádné keslík, kapří v rebníkách hlapajou hobo na prázdno a nekeří jož plavou břochama z huro. V dnešní době jsou lidi zvyklí na to, že

0: otočil kohoutkem a još teče voda. Teplá, studená, podlivá gusta. Sotva se trochu zapotijo, tož jož lezo pod sprcho a šampónojo se nekolikrát za deň. To my jsme se koupávali jedno za týdeň, decké v sobotu. Bylo nás 5 sourozenců. My, jož větší kločeska, jsme měli od rodičo nařízený nachystat tříske, dřevo a ohlí do koupelky ke kamnom. Odpoledně jsme zatopili pod tým mosazným válcem a za hodinu se jož mohlo koupat. Napřed se koupali ty nejmenší děcka, Marcelka s Vašíkem, potom já s Fanoušem a po nás nejstarší Karlik. Musím podotknout, že se voda po koupání nevypouštěla, kde pak leda se dopouštěla tepla. Po nás dětskách šly do koupelky naša maminka. Za chvíli tam otěkali i tatínek. Stařenka vždycky nad tém lamentovali a velice to zkoumali. To mě nende do hlavy, proč ten Karel za to Iřino do té koupelky se tak cpe, že se jim chce mačkat se v jedné vaně. Kolikrát jsme si v životě na toto stařenčino filozofio s velkým pobavením vzpomenuli. A načesto poslední se šle čvachtat stařenka, ale to my, děcka, jsme už seděli v kochení o rádia a poslouchali, jak pan Filipovské čte na pokračování z knížky od Karla Poláčka Bylo nás 5. Lidi milí, kde jsou ty časy? Řeknu vám, šetřete vodo, teď bez vody bychme tady na tomto světě nevydrželi ani týden.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

a cudný, mná se ve mě zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

0: CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Trošku toho bluegrassu. Poslechneme si kapelu New Aliquot s hostem Davidem Bendou, tak jak hráli nedávno ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Co nabídne nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc? Po 15. hodině pořad Na cestě, budeme poslouchat novinky na CD, no a po 16. hodině budeme naše vysílání patřit oslavenkyni. Zítra totiž oslaví kulatiny herečka Daniela Kolářová. A tak moderátor Patrik Rozehnal zhrne její herecký život v jedné hodině a dalším díle Hvězdných návratů. Dozvíte se, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji přivedl k divadlu, s jakým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici a také kterého scenáristy si považuje. Čeká vás spousta ukázek, písniček a perliček ze života. Hvězdné návraty dneska po 16. hodině.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné zhruba ze 3/4. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Basketbalisté Olomoucka dnes v Prostějově zahájí novou sezónu NBL. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Zásobníky plynu v Česku jsou teď zaplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za více než 1 000 000 korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu, řekla mluvčí radnice Markéta Kaňová.
4: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve 2 frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliózy. Za stejné období loni jich bylo zhruba 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začali případy automaticky hlásit praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. Na Jesenicku pokračuje mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu. Druhý koncert přehlídky hostí od 18 hodin kostel ve Zlatých horách na Jesenicku, řekla ředitelka festivalu Hana Polášková.
5: Bude to mimořádný krásný koncert, který má název Nebeská harmonie s krásným programem, na kterém se nám představí Aneta Černá soprán, Tomáš Černý tenor a na varhany doprovodí vynikající varhanice Irena Chřipková. Sport.
2: Basketbalisté BK Olomoucko vstoupí do nové sezony NBL. V 17 hodin se střetnou s Hradcem Králové v Prostějovském sportcentru. Tam se klub trvale přesunul, protože olomoucká Čajk Arena přestala vyhovovat zpřísněným pravidlům nejvyšší soutěže, řekl prezident klubu Libor Špunda.
6: My jsme si to tady vyzkoušeli, jak realizační tým, tak hráči si tu halu zamilovali. Ten rozdíl byl tak diametrální, že jsme se rozhodli, že další sezónu zkusíme ten Prostějov. To nám ukázalo, že fakt je to město basketbalu. Teďka přípravné zápasy ukazují, že lidi docela chodí a věříme, že v neděli nás požene plná hala. Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 na 269. kilometru na obchvatu Olomouce ve směru do Mohelnice cestáři opravují krajnici po dopravní nehodě.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht, ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

I letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady a jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu. Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Benjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman Forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

milej hochu, jak to v světě chodívá, holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál, na hrob polož kytku,

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Některé radnice v Olomouckém kraji upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Samospráva Lipníku nad Bečvou koupila pro městský park soubor kovaných soch. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích. Prostějovská radnice letos zakázala noční parkování nákladních a dalších rozměrných aut ve městě. Od opatření si slibuje více volných míst na parkovištích pro obyvatele. Parkování nákladních a rozměrných vozidel na městských komunikacích je zakázané od 7 večer do 6 ráno. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámeným 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu. Dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Zámecký park v Lipníku nad Bečvou zdobí nově soubor 12 kovaných soch s názvem Znamení zvěrokruhu. Samospráva ho koupila za 1 000 000 korun od uměleckého kováře Pavla Tasovského. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury městského úřadu Eduard Rýček.
3: Sochy jsou 2 až 2,5 metru vysoké a jedná se o spojení kovu a kamene, což je ta nejkrásnější varianta. No a umístění v zámeckém zámku zcela naplňuje slogan, který má město, to znamená kovářské město Lipník nad Bečvou, historická perla Moravské brány.
0: Svitavy, krása starých pohlednic. To je název výstavy, kterou město otevřelo v multifunkčním centru Fabrika. Návštěvníci na ní uvidí zákoutí a budovy, které se za poslední století výrazně proměnily nebo už úplně zanikly. Výstava potrvá do konce letošního roku, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Na pohlednicích místního sběratele Pavla Špačka jsou zachycena různá místa z města a pro obyvatele to bude nejen nostalgická podívaná, ale třeba to také pojmou jako jakýsi kvíz, zda se jim podaří všechna místa poznat. Nejstarší z pohlednic pochází z roku 1896. Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc v 9. kole šance ligy hostí Spartu Praha. Hanáci jsou v tabulce 4., Pražané až 9. Oba celky dělí 4 body, ovšem po prvním poločase Hanáci prohrávají 0-1.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů v jeseníkách okolo 9, mírný, přechodně čerstvý, severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D35 na 286. kilometru ve směru z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
6: Ale já nemám svátek.
5: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
6: Opravdu?
5: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
6: Opravdu?
5: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
6: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
7: Tak co tu děláte?
5: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
7: Nechte se překvapit. Ahoj.
5: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Jo, takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
4: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
4: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
4: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
4: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
4: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
4: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
8: To je jenom okurčička.
0: Ne.
8: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
10: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínal ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
5: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vořívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
3: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
5: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
5: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
5: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
5: Ježišmarja, vidíte to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
5: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně

0: Páter s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš.
1: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
2: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
0: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
3: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
4: Tak to se podívej, Kačenko, jak mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
0: Ale já nemám svátek.
4: No to jsem ti přinesl tak jenom tak?
0: Jenom tak? Maminko!
5: Kačenko, netrakej dítě, to je umoj.
4: Co se stalo?
0: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to?
3: Slyším. Pro Krista pána.
5: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherná?
4: Já nemám žádnou.
3: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
5: Pustýku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč.
0: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
5: Maminko!
4: Všecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
3: Brána k bráně sedá.
4: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
6: přesně tak to bylo.
5: Jak to navedli?
4: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
3: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodiček dostat pít.
0: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, viď?
4: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
3: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
5: Teda, vy jste nám dali.
0: No. Tak já už se nezlobím.
3: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladý. Tak oddělají legraci, no.
5: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
4: To už to nikdo neudělám.
3: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
1: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, viď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuj.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v Obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne, tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pártři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: V Bartovské hartě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: No, ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Bioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Litovli se změní od října systém třídění komunálního odpadu. Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně. Basketbalisté Olomoucka dnes v NBL vyzvou Hradec Králové. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Systém třídění odpadu v Litovli dozná od října změn. Plasty, nápojové kartony i kovové obaly lidé budou moci nově odkládat společně do žlutých kontejnerů původně určených pouze na plasty. Další informace jsou na webu města. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
2: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
1: Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliozy. Za stejné období loni jich bylo zhruba 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začali případy automaticky hlásit praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. Na Jesenicku pokračuje mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu. Druhý koncert přehlídky začne za hodinu v kostele ve Zlatých horách na Jesenicku, řekla ředitelka festivalu Hana Polášková.
3: Bude to mimořádný krásný koncert, který má název Nebeská harmonie, s krásným programem, na kterém se nám představí Aneta Černá soprán, Tomáš Černý tenor a na varhan je doprovodí vynikající varhanice Irena Chřipková. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté prohráli v 9. kole šance ligy se Spartou 0-3 a ještě basketbal. Basketbalisté Olomoucka právě teď zahajují novou sezónu NBL v Prostějově vyzvou Hradec Králové. Tým v přípravě ani jednou nevyhrál. Důvodem k tomu mohly být četné nové příchody a také zapojování mladých hráčů ze spolupracujících mládežnických klubů v Olomouci i Prostějově, řekl hlavní trenér Matěj Musil.
4: V rámci té přípravy naskočilo 5 mladých hráčů, jak z BCMK, tak z OLU Prostějov, ale ne úplně na úkor těch zkušenějších, aby se to všechno sehrávalo. Výsledkově s tím nejsem spokojený. Myslím si, že musíme být v tuto chvíli trpěliví, musíme pracovat dál a myslím si, že ten trend, co jsme nastavili v tréninku, hlavně je na správné cestě. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přehánkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9. Mírný, přechodně čerstvý, severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavbě mostu je v Hranicích stále uzavřena třída 1. máje a toto omezení potrvá do poloviny prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Polední hodinka dechové a lidové muziky je tady. Hezký poslech přeje Tomáš Kedzior a písničky už jsou na vás. Stačí volat 221 555 444 a přáníčka můžete také psát do studia Českého rozhlasu Olomouc na číslo 723 70 33 51.

0: telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Jiřinka Zesudková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc a vás, pane Tomáš, také. A chtěla bych touto písničkou popřát paní Lidušce do Jeseníku k jejím krásným požehnaným narozeninám. Liduško, já ti přeji hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenost, ať seš dlouho, dlouho ještě mezi námi. Pozdravit bych chtěla svoje přátele Marušku do Kolšova, Aničku do Bludova, Františka od Brna, komu ještě, Kristě do Šumperka, Pankrácům do Postřelmova, tam mají dneska hody. Takže to je všechno, Tomášku. Příjemnou službu a mějte se také, písnička je pro vás.
0: A vybíráme, děkuji za milé přátelé, přivítání. Nám zůstává.

0: telefonu Českého rozhlasu Olomouc zítřejší oslavenkyně paní Lidka z Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktor. Já ze srdce přeji vám a všem milým posluchačům a hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A já to dneska se omlouvám, já to asi o dva přešlihnu, protože je strašně moc gratulantů a já jsem tak potěšená a tak ráda, že v tak vysokém věku ještě mám tolik kamarádů a kamarádek. A dneska bych chtěla poslat písničku. Lidušce do Doubravic, Zdeničce do Hrochova, Ládinkovi do Tovačova. Ládi, byla jsem moc ráda, že jste si na mě taky vzpomněl. Haničce do Předmostí, Miladce do Přáslaví, Helence do Uhelné a Jiřinko, díky za krásnou písničku. Vám, pane redaktore, děkuju, že jste se mnou tolik roku vydržel a někdy zase, jak se povede, tak naslyšenou.
0: Těšíme se velmi a blahopřejeme a písničku přidáváme také do Jeseníku Bukovice paní Soně Věroubalové k narozeninám. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu přejí hasiči z Bělé.

0: Českém rozhlase Olomouc. Hrajeme na vaše přání, až teď končí písnička Už listí zlátne a my zdravíme pana Jendu ze Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílá mojím milým Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milící Kočenkou, Zdenice do Holubic, děkuju za krásný básničky, Ani se Šinové do Štětovic, Lídu jste do Olomouce, děkuju za písničku a mojím sestrám. Pane Tomášku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: My zdravíme posluchače ve Štětovicích, přidáváme věnování k narozeninám požehnaným panu Jiřímu Vyšingrovi. Přejeme mu zdravíčko, štěstí, spokojenost, ať mu chutná pivečko a dál se schází s kamarády. Tomu z celého srdce přeje rodina Klincova.
2: Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby

0: má svoji cestu nad jiné blízko. A kdyby stokrát travou zarostla, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu vánek tě laská, slzu osuší.
1: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
2: Já si přádem na bezmila, pořád stejná přísaha.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: A na telefonu zdravíme pana Mirka ze Široké Nivy. Dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer. Chci nechat zahrát písničku Jiříkovi Řezničkovi Stylova po Rybnému. Pak Mirkovi Zvonečkovi Dobřidičné Rybářovi od Danušky z Valšova. A písničku všem rybářům. Dneska, co seděli na Tylově, já jsem tam byl taky. Krásně odpoledne jsem prožil. A moc krát děkuji Jiříkovi Řezničkovi.
5: Tak zdravíme, pane Mirku. Samozřejmě to bude rybářská písnička. Posíláme ji také paní Irence Medové k dnešním narozeninám. Irenko, vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody ti přeje Alena.

0: Rybářská písnička doznívá v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Lídu z Lichkova. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, Tomášku. A chtěla bych tu písničku pro kamarádku Jarmilu Faltusovou, pro mě Ludmilu Kosisovou z Lichkova. A ta písnička patří pane Tomášku i vám a moc krát vám děkuju.
0: A budou to něžné konvalinky, které posíláme také panu Rudovi Strakovi k Opavě. Pěkná písnička, do dalších let přání hodně zdraví, štěstí a dobré nálady a spokojenosti posílají Střížovi. Zahrajte mému Mirkovi a všem lidem dobré vůle pěknou písničku, píše paní Tonička Pavlů z Rapotína.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme pro vaši radost. Zdravíme paní Staňku Dolomnice. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuhle písničku prosím nechte zahrát. Zdeničce z Holubic za její krásné básničky. Jana a Jiří z Roštění, Zdeníčka z Hrochova, Liduška z Olomouce, Ladiček z Tovačova a jeho sestře, Toníček z Bedihoště a prosím Vlastičku do Krnova. Všem přeji hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. A ať se má všichni dobře. A tahle písnička je i pro vás a celý Český rozhlas Olomouc. Děkuji vám a naslyšenou.
0: Děkujeme i my a ještě přidáme to věnování z Českého rozhlasu Olomouc Láďovi Dotovačová, pozdravují kluci z České Vsi a také mým sestrám Jarmilce Dokolšová a Staňce Dosoučan i jejich rodinkám i pro vzpomínku na naši lidu špíše sestra Jana.

0: Českém rozhlase Olomouc paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zeničce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelčic Lidušce Kouřilové a manželům Kubestovým, Jarouškovi Hybnovi do Přemyslovic a v Dobrodku u Přerova Marušce Baranové. Mějte se všichni co nejlépe a vám, pane Tomášku, děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Pěkně zdravíme a posíláme písničku s názvem Tak, jak teče do Dunaja Morava.

0: abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A hrajeme dechovou a lidovou hudbu pro vaši radost. Zdravíme paní Marii do Hrabišína. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Tomáši. Já posílám pozdrav pro paní Ludmilu Uchytilovou do Jeseníku. Slaví krásné kulaté narozeniny. A já ale chci říci, hodnota lidského života se neměří jeho délkou, ale vykonaným dílem. V tento den a v tomto smyslu a směru je tvůj život, milá Liduško, přínosem. Přínosem pro rodinu, společnost, zdravotnictví i Český rozhlas Olomouc, kde jsi dlouholetou oblíbenou a stálou posluchačkou. A já ti přeji, Liduško, abys byla zdravá, šťastná, spokojená a nechyběla ti láska, veselost a stálý úsměv na tváři, ať září. A za všechno děkuji, za ty rady a hezké povídání o tom našem stromu života. Ti děkuje z celého srdce sestřenka z Hrabišína Mařinka s rodinou. A vám, pane Tomáši, také děkuji za vše hezké a dobré a mějte hezký večer a další dny, ať jsou v pohodě. Děkuji a dobrou noc.
2: Děkujeme za tohle krásné přání paní Mariše Marušce z Hrabišína a posíláme písničku Promilu.

0: Dohrála nám mistříňanka v Českém rozhlase Olomouc přání paní Lídy z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Tomášku, já vás srdečně zdravím a přeji vám krásný zbytek dne. Dnes bych chtěla se přidat ke gratulantům pro paní Lidušku Uchytilovou z Jeseníku. Milá paní Liduško, já vám přeji k vašim nádherným narozeninám hodně pevné zdravíčko, štěstí, lásky, pohody do dalšího roku. Jste velmi milá paní a mám vás moc ráda. Tak vás srdečně ještě jednou zdravím a přeji krásnou oslavu. Ještě bych chtěla poděkovat, co mě přáli k mým jmeninám. Anešce Čeplové do Třepčína, dceři Leonce Hrozenové Kájovi, Jiřímu z Litovle, Staňčce z Lomnice, Helence z Uhelné, Jendovi ze Štětovic a Lidušce Sílové. A ještě mě volala nějaká paní Julinka, jestli to bylo pro mě do Olomouce, tak ji též pozdravuji. Děkuji ještě jednou a přeji krásný večer i vám, pane Tomáši.
0: Hezky zdravíme, zpívat nám bude Bedřich Čuba.

0: Ještě jedno telefonické přání pro vás máme. Paní Ludmila z Doubravice je na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer vám taky přeji, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc a moc děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat písničku s velkým poděkováním. Posílám ju za zítřejší oslavenkyni milé paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku, které přeji ještě jednou všechno nejlepší. Lidunko, hodně zdravíčka těm vašim 93 krásným požehnaným narozeninám. Ještě jednou vám přeju a zítra se ozvu a děkuju za to krásnou písničko, co jste mě poslala. A taky ju posílám s poděkováním za polední písničku manželům Gottwaldovým z Dobravice, Lidušce Jendovi a celé jejich rodině. A ještě dodatečně k svátku paní Marušce Plánkové z Mohelnice posílám písničku a celé její rodině. A váženým pánům posílám dnesky pánská jízda s poděkováním k mým narozeninám a k svátku písničku. A je to pan Jiří z Litovle. Děkuju vám, pane Jiří, za krásný přání a krásná milá slova. Také panu Jiřímu z Kunštátu, panu Oldovi Crhákovi z Nemile, panu Břeťovi ze Štítu a Ondrovi z Verkých Karlovic. A všem děkuju a písničku posílám taky všem a pane Tomášku, taky pro vás je písnička za ty vaše krásné písničky a taky za přáničko a mějte se krásně. Moc děkuju.
0: Tak to byla paní Ludmila Zmoravičan, písničku z Českého rozhlasu Olomouc posíláme ještě podle poslední SMSky, kterou tady máme k narozeninám panu Jirkovi Vyšingrovi z Bernartic. Hodně štěstí, hodně zdraví, radosti a rodinné pohody a krásnou a pohodovou oslavu společně přejí Marka, Věrka a seniori z Bernartic a posíláme Moravanku.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. V Olomouci dnes začíná podzimní festival duchovní hudby. Fotbalisté Olomouce v 9. kole šance ligy doma prohráli se Spartou. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích. V Přerově bylo letos otevřeno bezplatné parkoviště až pro 200 vozidel. Vzniklo nedaleko vlakového a autobusového nádraží, v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Využít ho mohou nejen lidé, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem nebo autobusem, ale také majitelé dodávek. V Olomoucké katedrále svatého Václava za hodinu zazní úvodní koncert tradičního podzimního festivalu duchovní hudby. Vystoupí na ním orchestr Prague Philharmonia a sopranistka Veronika Rovná. Celkem přehlídka nabídne do 17. října 9 vystoupení, řekl dramaturg festivalu Petr Daněk.
3: Každý rok přinášíme 8 až 10 koncertů a se snažíme nabídnout hudbu, která má v sobě ten duchovní rozměr. Samozřejmě se vždy snažíme také o to, aby interpreti, kteří vystupují na našem festivalu, aby patřili k interpretační špičce a myslím si, že posluchači, kteří přijdou, to budou velice milé překvapení.
0: Svitavy, krása starých pohlednic. To je název výstavy, kterou město otevřelo v multifunkčním centru Fabrika. Návštěvníci na ní uvidí zákoutí a budovy, které se za poslední století výrazně proměnily nebo už úplně zanikly. Výstava potrvá do konce letošního roku, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Na pohlednicích místního sběratele Pavla Špačka jsou zachycena různá místa z města a pro obyvatele to bude nejen nostalgická podívaná, ale třeba to také pojmou jako jakýsi kvíz, zda se jim podaří všechna místa poznat. Nejstarší z pohlednic pochází z roku 1896.
1: Sport.
0: Fotbalisté Olomouce v 9. kole šance ligy doma prohráli se Spartou 0-3. A ještě Moravskoslezská fotbalová liga v jejím 8. kole porazil Uničov Uherský Brod 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9. Mírný, přechodně čerstvý, severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 zpomalte mezi 276. a 275. kilometrem ve směru z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Na vozovce leží usmrcená zvěř.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
5: Po čtvrté otvíráme krásnou knížku spisovatele a scenáristy Milana Švihálka. Budeme vzpomínat na velký zeměpis malého světa. To znamená na dětství a mládí Milana Švihálka, které prožil na Olomouckém předměstí ve čtvrti Nové Sady. Také dnes nám bude číst Igor Bareš.

obnaženého dna. Když jsme se přestěhovali ze Seničky do Olomouce, mnohé v mém životě se změnilo. Potok Blata se mi už nezdál být tak nepřekročitelným veletokem jako kdysi. Měl jsem teď před očima mnohem mohutnější a nebezpečnější vodstvo. To vodstvo vonělo obnaženým dnem. A vůně řeky byla dokonce výraznější než naléhavá vůně jara. Byla to vůně tak prastará, jak jenom může být prastaré bahno, usazující se dlouhá léta na soutoku říčních ramen. Mé vodstvo se jmenovalo Morava. Řeka tohoto slovutného jména protéká předměstím Nové Sady a líně se loudá mezi zeleninovými zahradami a ploty starých továren. Vznešeně a důstojně míjeli vody řeky i rezavý plot, za nímž se do výšky tyčily objemné bubny plynárenských zásobníků. Mohutné válce, naplněné svítiplynem, byly původně natřené elegantní šedí, ale déšť barvu časem proměnil v ošklivé flákance a krásné technické výtvory se staly nestvůrami trčícími k nebi. Bylo by jistě vzrušující pokusit se na ty vysoké válce vylézt po žebřících přišroubovaných pobocích, ale ani nejodvážnější z kluků se k obrovským bubnům dostat nemohl. Mezi námi a plynárnou totiž tekla Morava. Na naší straně bylo Eldorádo. Úzká pěšinka se vinula po vysokém břehu, po levé ruce děravé ploty soukromých zahrad, po pravé sráz spadající k vodě. Pěšina se vinula o něco klikatěji než řeka. Jejíž koryto bylo v těchto místech přímé jako pravítko. Sem tam se pěšině do cesty postavil houf šeříkových keřů s větvemi sklánějícími se nízko k zemi. Jak dobrodružné bylo se v nich skrývat, jak omamné bylo vnímat vůni kvetoucích šeříků a pach obnaženého dna. Je vůbec možné, aby se ta líbezná krajina stala jevištěm tragédie? Nedaleko soutoku říčních ramen byl ke břehu připoután dřevěný vor, sloužící veslařům k nastupování a vystupování z lodí. Vor byl zakotven asi metr od břehu a jeho konstrukce byla s pevninou spojena dvojicí prkených můstků. Každému, kdo stál na voru, se zdálo, že plato není pevně zakotveno, ale že se rychle žene proti vodě. Je konec dubna, větve šeříkových keřů se sklánějí pod vahou mohutných bílých a fialových okvětních hroznů a my plujeme vodními dálkami. Klečíme s kamarádem každý na opačném konci voru, zblízka pozorujeme prudce se pohybující masu vody a sníme o dalekých zemích, k nimž náš vor nepochybně dopluje. Vůbec nám nevadí, že voda je špinavější než jindy. Kávově zhnědla barvou ornice, stržené kdesi nahoře jarní povodní. Voru velká voda nevadí. Pluje si špinavými vlnami jen o poznání rychleji než jindy. Chytej, křičí Eda a háže do vody kousek dřeva. Dřívko podpluje vor a za vteřinu se objeví na opačném konci. Je třeba rychle sáhnout, než se dřívko dostane mimo dosah klukovských rukou. Dřívka poskakují na divokých vlnách jako splašená, sotva se objeví za okrajem voru, už jsou pryč, až se z toho hlava točí. Způsobuje to vůně jara nebo vzrušující hra. Vyměňujeme si místa. Teď chytá dřívka Eda. Hrou celý zrudl a na záď voru odložil čepici. Jarní slunce se opírá do hoblovaných prken a jejich vypouklé suky tlačí do kolen. Nakláním se daleko nad vodu a tváří se téměř dotýkám hladiny. Podívej, co umím, křičím na Edu a hlavu strkám hluboko pod vor. Šumí tam a divoce víří voda. Je tam temno jako pod poklopem. Honem raději hlavu nahoru, tam, kde svítí jasné slunce a kde voní jarní šeřík. Kdyby v té chvíli stál na břehu někdo moudrý, mohl by varovat. Ach, Moravo, Moravěnko, kdyby tak bylo možné vrátit tvé bystré vody, kdyby tak šlo vrátit tok času. Jen tak mimochodem jsem se ohlédl na opačný konec voru. Mráz mi přejel po zádech. Tam, kde ještě před vteřinkou klečel Eda,
bylo prázdné místo. Jenom jeho čepice leží na okraji dobrodružného plavidla. Co v takové chvíli může udělat kluk, který neumí plavat? Vrhl jsem se k zádi voru. Edo, Edíčku, kde jsi? Křičím zoufale. Vylez, ozvi se přece, žadoním plačtivěji v naději, že se snad Eda schoval někde na břehu. A pak se mi roztřesou kolena a celé tělo zachvátí prudká křeč. Vody řeky jako by se zastavily. Za vorem je hladina hladká jako zrcadlo. Není na ní vidět sebemenší stopa pohybu. Eda zmizel tak náhle a neslyšně, jako by ho spolkla nějaká nelítostná nestvůra. Vybíhám nahoru na pěšinu a potom zpátky. Pak zvedám kus klacku a šťourám jím do vody. Zmateně pobíhám po břehu v očích hrůzu. Můj pětiletý mozek nedokáže pochopit, co se vlastně stalo. Jak dlouho jsem tak po břehu pobíhal, opravdu nevím. Nakonec jsem sebral Edovu čepici a zběsile se rozběhl k domovu. Udýchaně jsem se hnal pěšinou, která byla v té chvíli jako naschvál naprosto vylidněná. Nikdo nebyl na blízku, aby malému klukovi pomohl zachránit kamaráda. Ostatně asi už by bylo pozdě. A právě tato věta, asi už by bylo pozdě, mě bude dlouho strašit. Je ve mně zaťatá tak hluboko, že se jí dodnes nedokážu zbavit. A vidím ulici blízko domova, zcela prázdnou a opuštěnou. Jenom po chodníku kráčí jakýsi muž ve špinavých montérkách s bicyklem po boku. Na řídítkách kola se jako osudový zvon kývá plechová bandaska. Běžím splašeně k neznámému, skoro do něj vrážím, oči plné slz. Nabírám dech, abych vykřikl zoufalou prosbu o pomoc, ale najednou zaváhám. Co mu vlastně řeknu? Jak mu vysvětlím, co se stalo? A nechávám muže projít, aniž ze sebe vydám hlásek. Pak přebíhám na opačnou stranu ulice, nyní už zcela bezradný, a navíc naplněný strašlivým pocitem viny. Vždyť kdo ví, přece jenom ten muž s bicyklem snad mohl nějak pomoci. I když asi už by bylo pozdě. Jako bezhlavý se vrhám na oprýskané domovní dveře, jistotu jistot, a řítím se nahoru po točitých schodech činžáku. Jenom aby byla doma maminka, abych se měl komu vyplakat do náruče. Dveře se otvírají, ano, je doma. Vzlikám, vykřikuji cosi nesmyslného a slova mi přeskakují přes rty tak bláznivě, že není v lidských silách pochopit je. Teprve za hodnou chvíli maminka konečně začíná rozumět. Pak jí rázem všechno dojde a přesně v téže vteřině, kdy opravdu a nevyhnutelně pochopí tu strašlivou pravdu, se rozpláče také. Není v této chvíli zoufalejších lidí na světě, než k smrti vyděšený kluk a jeho bezmocná maminka. Jenomže dveře se otevírají. Napřed pomalu, pak víc. A kdo za nimi stojí? Je to snad zjevení? Stojí tam Eda. Samozřejmě bez čepice, na sobě přeprané tričko po starším bráchovi, suchý a nezmáčený divokou vodou. A z koutku rozesmáté pusy mu trčí lízátko. Kde jsi byl tak dlouho? Směje se na mě. A kam si dal mou čepici? Edo, Edíčku, vzlikám a třesu se jako osika. Maminka překvapeně hledí z jednoho na druhého, ještě má v loktech zbytek té neobyčejné síly, s níž mě před vteřinou tiskla k sobě. Pak mě odstrčí, ale je to jenom laskavé maminkovské odstrčení, lehínké jako křídlo motýla. Vyrošťáci, směje se. Šel jsem zadem, vysvětluje Eda a řechtá se na plnou pusu. Nikdy nepochopím, jak se mohl ten bídák v jediné vteřině ztratit z voru. Kdo ví, jak dokázal udělat ten zázrak? Pátrat ale po objasnění té záhady nemá smysl. Jsou v životě tajemství, která by tajemstvím měla zůstat. Přistupuje ke mně a pod nos mi strká lízátko. Vem si, povídá, jako by se nic nestalo.
Výrazná chuť toho cukrátka zůstala od té doby vetknutá hluboko ve mně. Nikdy v životě nezapomenu na osvobozující radost s tou chutí spojenou, stejně jako nezapomenu na pach obnaženého dna Moravy, na veslařský vor letící bláznivou rychlostí k dalekým obzorům a na omamnou vůni šeříků, vznášející se nad nejzáhadnějším vodstvem mého dětství.

veličenstvo, pára. Železniční trať za humny předměstského obydlí. Jaké vzrušení. A stále stejná otázka. Kde se zbíhají kolejnice, po nichž můžeme kráčet, jak chceme dlouho, aniž dojdeme na jejich konec? Kousek od našeho domova se přes řeku Moravu klenul železniční most. Jeho černá špinavá konstrukce už z dálky vyzývala k dobrodružným hrám. Obecně byl za největší důkaz klukovské odvahy považován přechod železničních oblouků vysoko nad hladinou. Málo který z kamarádů to dokázal. Ale já jsem za důkaz největší smělosti považoval něco jiného. Dřevěná mostovka s ocelovými pláty a kolejnicemi se znatelně zvedala nad hřbety pilířů. Mezi pilířem a mostovkou byl prostor, v němž se mohl skrčit jenom šestiletý kluk. A musel tam vydržet i ve chvíli, kdy se k mostu přiblížil vlak, tažený parní lokomotivou. Mohutný stroj se podobal funící nestvůře, plivající páru a vřící kapky rezavé vody. Ve chvíli, kdy se parní stroj vřítil na most, se koleje rozechvěly ďábelským zvoněním. Současně se prostor nad řekou naplnil strašlivým rachotem. Ušní bubínky skoro praskaly a srdce doslova poskakovalo v hrdle. Při čertovském představení se mohlo stát cokoliv. Strojvůdce mohl právě v těchto místech stisknout páku a stříknout vroucí vodu ventilem pod most, na němž se krčil nepatrný človíček. A přece jsem to dokázal. Téměř jsem necítil prsty zaťaté v pěst, skoro jsem nedýchal vzrušením. A dokázal jsem ještě víc. Dokázal jsem zvednout hlavu a pohlédnout vzhůru proti lokomotivě tváří v tvář nebezpečnému stroji. A ve chvíli, kdy byla nestvůra nejblíže, kdy předními koly už výjížděla na mne, jsem koutkem oka spatřil něco, nač v životě nezapomenu. Uviděl jsem zašpiněný obličej strojvůdce, široce rozesmátý a daleko vykloněný z okénka mašiny. Muž mě neviděl, protože jeho pohled mířil daleko dopředu. Ale jeho sebevědomý výraz si pamatuji dodnes. Musel jsem za něj zaplatit nesmírným strachem, ale nelituji toho. Dokonce snad mohu říci, že vím, co sebevědomí je. Neboť technika není nebezpečná síla deptající člověka. Sama o sobě nemůže být ani zlá, ani dobrá. Vytvořil ji člověk a na něm záleží, jaká bude. Radost z jejího ovládání patří k nejkrásnějším pocitům, jaké kdy byly člověku dopřány. Jedna z železničních tratí vedla mezi domy napříč naším předměstím. Jednoho dopoledne se od úst k ústům ulicemi roznesla zvěst, že pan Rozkopal neunesl tíhu života a položil hlavu na koleje právě ve chvíli, kdy tudy projížděl nákladní vlak. Tehdy jsem ještě nevěděl, že se takové věci vůbec mohou stát. Nešťastná láska, nevyléčitelná nemoc, smrt blízkého člověka. Pan Rozkopal zkrátka ležel podél kolejí a jeho hlava visela na kousku kůže. Skrvavený krk roubil kolárek pečlivě vyžehleného bílého límečku košile, kterou si ke svému činu nešťastný sebevrah oblékl. K nehybnému trupu, který byl ještě před několika okamžiky lidskou bytostí, se nikdo neodvážil přiblížit. Pro boha, ať tamto dítě nechodí, křičela hystericky paní Rajská, když viděla, jak se zvědavě blížím k přejezdu. Ale to už jsem byl u závor a nechápavě hleděl na kaluže krve řinoucí se z nehybného těla, na mrtvé oči upřené do nekonečna a na bělostné ruce křečovitě vytrčené k obloze. Do smrti si budu pamatovat zvláštní čpavou vůni, kterou jsem vždy vnímal v blízkosti parní lokomotivy. Byla to vůně, v níž se mísily vodní páry a odér rozpáleného kovu a strojního oleje. Tak bylo cítit železniční násep pokaždé, když se kolem prohnal rychlovlak. A na našich vlasech ulpívaly saze, jež padaly z oblohy společně s jemnými krůpějemi kondenzované vody.
Jednou jsem, jako mnohokrát předtím, cestoval parním vláčkem do Senice na Hané. Jeli jsme k příbuzným společně s maminkou a stařečkem. Seděli jsme na žlutých laťkových sedadlech třetí třídy natřených žlutým lakem a já tiše pozoroval krajinu sunoucí se za okny. Výhled občas zahalovala oblaka páry a kouře. Jejich cáry byly vrhány vzhůru k obloze, ale jakási síla jim současně bránila odpoutat se od země. Oba dospělí si povídali tak tiše, že jsem je skoro nevnímal. Byl jsem sice malý, ale věděl jsem, že stařeček je vážně nemocný. Nemohl jsem však tušit, že nemá žádnou naději, jak by mě mohly tehdy takové věci zajímat. Přešel jsem k čelním dveřím vagónu a přiložil čelo na špinavé okenní sklo. Za ty dveře jsem nesměl. Byla tam otevřená plošina ohraničená pouze litinovým zábradlím. Stačil jediný chybný krok, aby se člověk zřítil pod kola. Za to odtud bylo možné pohodlně pozorovat nárazníky a kývající se spojovací háky mezi vagóny. Vydržel bych tam stát nekonečně dlouho. Hejčín, horka, skrbeň, příkazy, Senice na Hané. Ale na protější plošině se náhle objevil průvodčí s kulatou modrou čepicí zakončenou černým lesklým štítkem. Na čele té čepice byla připevněna zlatá křídla spojená železničním kolem, odznak železničářského stavu. Průvodčí zvedl závoru dělící přechod z plošiny na plošinu a přiblížil se ke mně. Rychle jsem se vrátil k mamince a stařečkovi. Průvodčí prošel prosklenými dveřmi, učinil několik kroků uličkou mezi sedadly a přistoupil k nám. Jízdenky, prosím. Maminka vyndala z peněženky dva lístky a podala je průvodčímu. Pečlivě je procvikal kleštěmi zavěšenými na koženém poutku, ukázal na mě a řekl, a co ten tady? Stařeček se mi upřeně podíval do očí. Ten ještě nechodí do školy, odpověděl. Řekl to s takovým důrazem, jako by věta nebyla určena průvodčímu, ale mně. Krev se mi nahrnula do tváře. Vždyť jsem právě minulý týden poprvé vstoupil do školní třídy a byl jsem nesmírně pyšný, že už mám vlastní aktovku a penál s barevnými tuškami. No vážně, ještě mu není 6 let, řekla pevně maminka a podívala se na mě stejným pohledem, jako před chvílí stařeček. Bál jsem se na průvodčího zvednout oči. Byl jsem tak zmatený, že jsem nevěděl, zda se přitisknout k maminčině paži nebo hanbou utéci někam do kouta. Průvodčí naprázdno zacvikal kleštěmi a pomalu se vzdálil. Zůstal jsem sedět jako opařený. Maminka se stařečkem se znovu dali do řeči a vůbec nepokládali za nutné vracet se k té nevinné lži, která jistě nebyla vyřčena ve zlém úmyslu, spíš jen tak na okraji, jak už to někdy v životě bývá. Hovořili o stařečkově nemoci, ale já jsem vnímal sotva každé páté slovo. Měl bys jít k doktorovi, domlouvala maminka otci. Starý muž si povzdechl. Stejně bude nejlíp, až to budu mít všechno za sebou, řekl odevzdaně. Pak se oba odmlčeli. To ticho narostlo v mé mysli jako otazník, který nemůže zůstat bez odpovědi. Stařečku, řekl jsem najednou vzdorovitě, vy pak už konečně umřete. Vyletělo to ze mě tak náhle, že jsem tomu nedokázal zabránit. Dodneška nevím, proč jsem tak nevhodnou otázku vyslovil. Zda v souvislosti s tvrzením, které se dotklo mé pýchy, nebo z rozpaků nad tichem, které nastalo po posledním stařečkově povzdechnutí. Oba však zůstali tiše sedět a dělali, jako by mě neslyšeli. Chovali se vlastně stejně nenápadně jako před chvílí, kdy před průvodčím předstírali, že jsem menší než ve skutečnosti. Chápali, co současně s vyslovením hloupé otázky blesklo malému špuntovi hlavou? Sotva. V jejich myslích zřejmě ta zvláštní vteřina zastavení nezanechala hlubší stopu, než jaká zůstává za oblakem páry vypouštěné k obloze. Já jsem se však za tu otázku
nepřestal stydět do dneška.

0: Velký zeměpis malého světa, kniha spisovatele Milana Švihálka. Natočili jsme ji v Českém rozhlase Olomouc v roce 2012 a letos tuto četbu reprízujeme. Závěrečný díl nabídneme znovu příští týden. Opět nám bude číst Igor Bareš v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat skupina Hop Trop. Hezký poslech.

200 nás tam bylo a brize do Číny. A furt se jenom pilo až tuhly ledviny. A když už bylo kráno a všichni pod obraz, křik plavčík na stožár.

náš kormidelník chrablí, je drsná povaha. Zálehl u zábradlí a háza flaškama, když na poplutě bouchl mistr od džinu.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop, kterou jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, se kterým vydal hned 3 desky. Ale nejvíce ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop, která vznikla v roce 1979 a radost rozdává až do dnešních dnů.

Páně na břeku je 7 hřbitovů, tam ani mrtví nechtějí ležet pospolu. Lidi, co na vorech i lodích připlouvali sem za novým životem.

dálce domov nechal. Trať vedla krásnou krajinu, neže by courák pod večerem spěchal, taženej dízel mašinou, v náladě jako před popravou, ať jsem zebránil ze všech sil.

0: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hoptrop, která vám zahraje ještě jeden hit.
1: Raz, dva, tři, čtyři.

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
3: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeseník investoval na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. V Litovli se změní od října systém třídění komunálního odpadu. Zítra čekejte oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
4: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
3: Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst a na sídlištích. Prostějovská radnice letos zakázala noční parkování nákladních a dalších rozměrných aut ve městě. Od opatření si slibuje více volných míst na parkovištích pro obyvatele. Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za více než 1 000 000 korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu, řekla mluvčí radnice Markéta Kaňová.
5: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve 2 frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
3: Systém třídění odpadu v Litovli dozná od října změn. Plasty, nápojové kartony a kovové obaly lidé budou moci nově odkládat společně do žlutých kontejnerů, původně určených pouze na plasty. Další informace jsou na webu města.
0: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce v 9. kole šance ligy doma prohráli se Spartou 0-3. Zlín remizoval v Jablonci 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
0: Počasí.
3: V noci má být na střední Moravě zataženo s deštěm, postupně budou srážky ustávat. Teploty 11 až 8 stupňů a k tomu mírný severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena Hradecká ulice. Stavební práce tady potrvají do konce září. V Hranicích je potom částečně uzavřena Bělotínská ulice a to kvůli stavbě cyklostezky. Toto omezení potrvá do konce října. A v Jeseníku tam je uzavřena ulice Fučíkova. Stavební práce tu potrvají do poloviny listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu, a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělá taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké, a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen,

0: Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
0: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři, a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
0: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
2: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát. Já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
2: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
0: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
0: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
2: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o ně zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tedy jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis L'État moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy školy.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.
2: Svátek Sukot oslavíme, naše suka je velká dost, každého tu přivítá.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzný a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
0: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodúr je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodúr zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. A v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím, všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím jí zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Neut Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hejlala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká 12. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká 12, tak můžete také slyšet v Nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová, a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny tři novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Čtyři tenoři tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám? Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Nojt Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříče.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru dvě auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí, a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v předsíni a nakukuju, je tu někde Ivan?
1: Ahoj Ivane, ahoj.
2: Na zdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochoutkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že bys si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideu.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, když na té velké třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stoženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo stuhlé. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočnout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: javířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Je černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných rostodivných marmelád, Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jo, žušmarja. Se budeme motat ještě na jípce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikryjeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou

0: Za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že Vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích. Tak je to výrobek, který zdomácně, ale takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
1: Je to pravda, protože svým způsobem Vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
0: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
1: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
0: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
1: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
0: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, tak je to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: posteli? Ne, před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
1: Ne?
2: Na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty no. Si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představení, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíš?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten ano, přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Celmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem Bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
4: Tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
4: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
4: Seďte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat, tak to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
4: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
4: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
4: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom... Chviličku zapsu, tak...
2: Wahu!
4: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
4: Jo, trošku to lechtá, že ano?
2: Gengse!
4: Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
2: No, je, no vidíte a už je ven.
1: Luděk Kopřiva, vlastním jménem Ludvík Kopřiva, se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
4: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová?
0: Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
7: Pokračuj.
0: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby
4: jsi
5: se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a neboštíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Dobrý večír, Baluško. Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šlo. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadr, ale soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte.
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou soudruhu vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte, běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čertven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň, soudru řediteli, jsme...

0: Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
1: Ano.
0: A jestli je tam někde máce, tak mě zavolejte.
2: Zajisté, soudruže, ředíte, zajisté. Někam vyrazíme, soudruže, řediteli.
0: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
0: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
0: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
4: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty.

0: Příběhy českých herců a komiků.
1: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Dobrý den.
4: Pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
4: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
4: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host,
4: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly, optejte se prosím příští týden, ano, naschledanou.
4: Hele, šéfe, tady je menší obálčička, možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
4: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
4: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
4: Ano, tak.
2: Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
4: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
4: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
4: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
4: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
4: No.
2: Tady. Prosím. Bohatá.
4: No.
2: Hezká.
4: No.
2: Moudrá.
4: Jo.
2: Jen trošičku starší.
4: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
4: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
4: no.
2: Skoro zajíček,
4: no.
2: A už bohatá.
4: Jo.
2: Ano, hezonka,
4: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
4: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
4: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
4: Jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
4: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka. Já vím, kašlete,
4: no.
2: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle
4: to
2: si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím.
4: No.
2: Tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá, no. Cizí státní příslušnost.
4: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
4: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Iver. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, okay. Pozor.
2: S dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
2: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pochřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu, jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netříkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
5: Ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum, bum.
4: Kde pak? Já ne bum, bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to... Jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou. Já
8: si, vidíte?
5: Ale já si to... snad kvůli vás vemu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
8: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Ludě Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se doufám dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, kteří to budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, chtěl, by se bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve Šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bylo se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte se, na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel jsem mě teda zastala, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající. Teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, teď potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec si vzal do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a umír svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Aha.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psár mě říkal, nebudeš jde to mě s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda macetiny syn. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky a on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať se zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. Se psánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána. A tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem, a já jsem byla hubená, tak ona si ke mně přišla sednout, já jsem tam nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala a ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě budu psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, že byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně. Senzační lidé. Kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a prostě to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svigry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak tak. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně šli na pivo. A ztratila ho, pak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl i dobrý nápad, se zavolala do nemocnice a děda byl tam. Oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a seba si ho načili. No a tak ho nechali převést do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní. Doufám, že je po operaci čila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pane kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz Lomítko Linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrnej, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vystudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilkovo.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkali mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou

0: skončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě být, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla být do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
1: Paní Marie,
0: to je asi tak všechno.
1: Obdivuju.
0: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
1: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
0: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
1: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů, naslyšenou.
0: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
1: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi, babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů, za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád. Byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka. Vlastně byla to první vnučka. Za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on jako dědeček s ní rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil. Jak ona, prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Ema Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyní, no měl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Tak takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: cokoliv
0: se...
1: Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedal, ta jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena. Jo, že
0: naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic, za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz/Linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedený si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. A jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chánem se dalo dost jako těžko domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitovali někde, že můžeme si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hrdič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystany, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem bohužel nenaložil jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelínek, že si postavu na zahradě, já jsem včelaril, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z míšatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako zadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Tak
0: nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. Přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být, samozřejmě, že měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no, a tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla, načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocný hnedka po narození a tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn. No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc a nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku. Takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo, že zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Aneško, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz lomítko linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na krku,
0: ano,
1: s tím
0: talisman. Tak, poslouchám, jaké
1: jste
0: měla? Já vás
1: zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bomboniéru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu, a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. Hmm. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Mm-hmm. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. Mm-hmm. No takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, bereme ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 5 hodiny, pan doktor za 5 hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jednou střechou, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57, ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou a ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Janu, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně mě, taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně. Krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou. Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli
1: tam
0: si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako, jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra?
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkám kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo,
1: jako
0: jo.
1: Já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: A tak oni už jsou, to mádi, už mají všichni děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako. Takže jste tchán vy?
1: No, tak mi to nějak nedošlo.
0: Jo, no, ano, někdy.
1: My jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo, tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju, no tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte
1: tak,
0: se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hynka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hynku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenávěděl.

0: viděl.
1: S kroupama?
0: Jedl jsem mi samozřejmě úplně všechno.
1: No.
0: Takže to bylo tak nějak to přivítání. A je pravda, že tříně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl, proč. Protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všechny jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchyně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
1: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
0: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
1: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
0: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým. No. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to no, prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
1: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval s noční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
0: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
1: Díky.
0: A někdy zase na tu noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
1: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
0: Jak jsem říkal, je to ta šestí ocasá kočka.
1: Ano, 6 konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, že moje nerada užívám celovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Stařenku vedchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme netrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Tchána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji svokru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. To je takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel, ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady je Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24 hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, ano, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka a on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijede z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí. A to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mě potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on byl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to. Takže
0: zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj, omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina a já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchyně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Rád jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tuhle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou, zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník Damu.
2: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla,
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstla někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla byste tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky. Najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když proti tebe vedle tebe sedí takový pánové jako Rošínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřásl životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
7: Dobrý den, Lorde Goringu.
6: Dobrý den, paní Chilternová.
7: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
7: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
7: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
6: O paní Čivliové?
7: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
6: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
7: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
6: Naprosto upřímný?
7: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
6: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
7: Myslíte?
6: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
7: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
6: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
7: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
6: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
7: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
6: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
7: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
6: Prosím, za proměnutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté, vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dáncenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše.

0: Bázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověst cnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, vikonte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: do dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena

0: historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
1: Paní Aleno, paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
2: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
1: Že zrovna vstávání.
2: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
1: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
2: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
1: Ráno?
2: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
1: Co to provádíš?
2: Otvírám okno. No, pojď blíž.
1: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
2: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
1: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
2: Psst, slyšíš něco?
1: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
2: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo. Píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Už jak povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci... Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, abys přímši usnula.
4: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši. Vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek. Tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Wericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Werichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Werichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku, zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.